Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM.

0: Hezké středeční ráno, Moravo, 3 minutky bude 17:30, před námi 14. říjen, před námi hity pro dobrou náladu, čekají nás třeba Poetika, jejich Půlnoc. Časně z rána za vámi vyrazí taky ze Slovenska Mark Dan. A přidají se Marshmallow a Jonas Brothers. Jaká bude středa 14. října z pohledu meteorologů, odhalíme už za chviličku. Připravená předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. A přece jenom můžeme trošičku nastínit, že bychom dneska rtuč teploměru mohli vidět vyšplhat až na 19 stupňů Celsia. Tak si na to dnešní předpověď počasí rozhodně počkejte.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: Počasí. Hezké ráno, Moravo, pojďme se podívat, jak dnes bude. Ráno bude podle meteorologů převážně zataženo a na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být krátce i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha, avšak bez srážek. Večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Ať si prý sluníčka příliš podle této předpovědi počasí neužijeme, rtutě teploměru by mohly vyšplhat až na 19 stupňů Celsia na severu a východě Jihomoravského kraje, však rtuť teploměru zůstane jen kolem 15 stupňů. Ve Zlínském kraji naměříte od 13 do 16 stupňů Celsia. Po ránu opět a znovu chladno, Vlkoš 4, Kobylí 5, Moutnice 6, Brno 7 stupňů Celsia.
2: Rádio Jih, doprava.
0: A minutku před 17:30 ještě míříme na cesty. Vlastně v tomto případě snad jen jedno připomenutí, že i dnes je potřeba počítat v Brně s kolonami. I dnes meteorologové, respektive policisté slibují, že budou po uzavření Písáreckých tunelů a tunelu Hlinky řídit dopravu přímo na křižovatkách, minimálně na těch nejvytíženějších, kde už včera vlastně, jak už od rádia jich víte, vyplnuli semafory, aby provoz co nejvíce plynul. Tak uvidíme. Mé pevné nervy si hem šťastnou středeční cestu, ať už pádíte kamkoliv.
2: Ranní jízda na rádiu Jí.
0: No a my se vydáme vstříc samozřejmě kalendáři, už za chviličku prozradíme, kdože má dneska ve středu 14.10. svátek. A taky se podíváme třeba na chlapíka, který poprvé překonal rychlost zvuku. Taky takové zajímavosti nás čekají už za chviličku ve středeční ranní jízdě. Teď v 5 hodin a téměř 30 minut Poetika a Půlnoc. Dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.
2: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov, 889.

0: Slovenský mák Mark Dan a jeho Country Girl ve středeční ranní zdě v čase 5.37. Krásné ráno, Moravo. Už za chvíčku pro zahřátí Katy Perry alebo Marshmallow a Jonas Brothers. Teď ale pojďme mrknout do historie, protože i dnes, 14. října, je více než zajímavá. A pojďme do roku 1947, protože ten se zapsal do historie jako hodně rychlý rok, dalo by se říct, protože 14. říjen roku 1947 se zapsal do historie jako den, kdy člověk poprvé překonal rychlost zvuku při takzvaném vodorovném letu. Hned vysvětlíme. Americký zkušební pilot Chuck Yeager usedl do experimentálního letounu, který dostal přezdívku Glamorous Glennis podle jeho manželky. Letoun vynesl do výšky bombardér B-29 a pak se od něj oddělil. Yeager následně zapálil v podstatě raketový motor a dosáhl rychlosti přes 1200 km za hodinu, tedy přibližně rychlosti zvuku v dané výšce. Do té doby se piloti obávali, že při překonání této hranice letadlo nebezpečně rozkmitají tlakové rázy. Yeager ukázal, že to možné je, že je možné letět rychlostí zvuku a přesně před 79 lety tím otevřel cestu k éře nadzvukového letectví. Už v roce 1947 neskutečná věc. No a když půjdeme v historii ještě něco hlouběji, tak najdeme na dnešek krásné stoleté výročí. 14. října roku 1926 se vůbec poprvé na pultech knihkupectví medvídek objevil medvídek, který miluje med, má plnou hlavu nápadu a občas se do nich pořádně zamotá. Britský spisovatel Ellen Alexander Mill vydal první knihu o, ano, kdo říká o medvídkovi Pooh, má pravdu. Příběhy inspiroval mimo jiné plyšový medvěd, jeho syna Christopha Robina, podle kterého dostala jména i další zvířátka či postava z příběhů. Z knihy se postupně stala dětská klasika a později proslavili také animované filmy studia Disney. Tak chlapíka, který překonal rychlost zvuku, jsme tady dneska měli po ránu, taky připomínku, kdy se na pultech vůbec poprvé objevil medvídek Pooh. No a nám ještě zbývá, abychom se podívali, kdože dnes ve středu 14.10. slaví svátek. A podle kalendáře je to Agáta. Blahopřejeme. Na Slovensku má pak svátek Boris a míříme ještě do zvířecí říše. Mezi hafany a kočičkami dneska slaví Axa a Chňapka. Taky zvířátkům všechno nej.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 3:45, je středa 14. října, za chviličku Loufananek Hagen a jeho Moravian Rap, Schody a nebo Supermode a Tell Me Why. Zdravíme všechny milovníky humoru napříč politickým spektrem, napříč věkovými kategoriemi a napříč ještě čím?
1: No napříč úplně vším, protože Romové si přistěžovali u České televize, že je jim věnováno málo pořadů. ČT tak bude vysílat prý na stopě, ten seriál, ne? Na stopě dvakrát denně.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

nohy cifrujou na další slohy. V máji, prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen.

0: Dobré středeční ráno, Moravo. Ano, už je to tak, jsme půli pracovního týdne. O 6. hodině zraní zde třeba Ava Max. Z hitů pro dobrou náladu se přidá i Rosie. Respektive kousek jen tobě nabídne Verona. I ve středu 14. října vycházejí čerstvé jihomoravské zprávy. Dneska v těch prvních se kromě toho dozvíte třeba o tom, že roboti a drony pomáhají vinařům na Jižní Moravě a ušetří jim i nějaké ty prašule. Nemalé. No a jak dneska bude? Sem tam se prý může objevit dešťová kapka, sluníčka si příliš neužijeme, ale i tak budete ploučkou. To je kombinace, co? Za chviličku prozradíme mnohem více. Krásné středeční jítro.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zběda na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
0: Právě odbyla 6. hodina, hezké středeční ráno.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
3: Roboti a drony pomáhají vinařům na Jižní Moravě, šetří jim statisíce a Mořice upravili dopravu kvůli obíšce z dálnice D2. Do vinic na Jižní Moravě stále častěji vyrážejí roboti a drony. Moderní technologie vinařům usnadňují práci a šetří peníze. Například ve vinařství Kolby na Břeclavsku využívají robota, který zvládne okopávání půdy, sekání trávy i další práce, na které byly dříve potřeba traktoristé. Podle vedení vinařství dokáže na 12 hektarech ušetřit přibližně 900 tisíc korun ročně. Jinde zase drony kontrolují zdravotní stav jiné révy a pomáhají se jim ošetřováním. Roboti ale zatím nedokáží pracovat úplně samostatně a stále potřebují lidský dohled. Dva provizorní kruhové objezdy, chytré semafory a omezení průjezdu centrem města. Taková opatření mají v Modřicích u Brna zmírnit dopady objížďky kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu. Kruhové objezdy mají usnadnit místním řidičům napojení na hlavní silnici, semafory zase pomáhají zvládat zvýšený provoz. Přes centrum Modřic navíc nesmí projíždět transitní doprava. Podle krajských silničářů se zatím obavy z výrazných kolon nenaplnily. Některé z nynějších dočasných dopravních úprav by ve městě mohly zůstat i po skončení uzavírky 28. listopadu.
1: Počasí.
0: Ráno bude převážně zataženo na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být i krátce polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha, avšak bez srážek. Večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty až 19 stupňů Celsia. Na severu a východě kraje jen kolem 15 stupňů. Ve Zlínském kraji pak teploty od 13 do 16 stupňů Celsia. Přidáme pohled na chladné středeční jítro, ve Veselí nad Moravou 5 stupňů Celsia, po 6 máme ve Ždánicích, Pasohlávkách a Spytihněvi.
4: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A 3 minuty po 6. hodině ještě míříme na cesty, tady na dálnice, konkrétně na D2 a na dálnici D1. Na D2 na 11,5 kilometru směrem na Brno. Dejte pozor na překážku v pravém jízdním pruhu. Z D2 ještě na dálnici D1, kde na 218 kilometru směrem od Vyškova na Brno. Dejte zase pozor na nepojízdné osobní auto. Šťastnou středeční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: V Brně na vás v Technickém muzeu čeká nablízkaná krása králů silnic. O co jde, prozradíme v ranní jízdě už za pár minut. Tedy v případě, že nás tam doprava pustí.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.
5: zprávy.

0: za první republiky brázdili i naše silnice. Kromě samotných strojů uvidíte také dobové fotografie, motory a další zajímavosti. A pokud vás výstava láká, nemusíte hned spěchat, v Technickém muzeu v Brně zůstane až do konce března příštího roku. No ono taky, v rámci té dopravy brněnské spěchat, myslím si, že toto slovíčko se teďkom tam minimálně do konce listopadu, co budou uzavřeny ony tunely, používat ani vůbec nebude. Tak v Brně na vás v Technickém muzeu čeká nablízkaná krása králů silnic. V případě, že máte zájem, jste samozřejmě vítáni. No a za pár minut po dvou hitech pro dobrou náladu, ranní téma.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré ráno, Moravo, a dobré chuti, pokud zrovna snídáte. Před námi středa 14. října, ani dneska nevynecháme ranní téma. Budeme velmi rádi, když se zapojíte třeba přes Facebook rádích nebo SMS-kou či WhatsApp zprávou na 606-7383-889. No a 19 minut po 6. hodině prozradíme, o čem, že to dneska bude. Dneska to budou hlášky zákazníků, které uznáte na spaměť, nebo možná také odpovědi, či možná i otázky. No, pokud třeba pracujete v obchodě, na benzínce, restauraci, nebo třeba jako kadeřník, či dokonce řemeslník, že, tak to určitě znáte. Některé věty od zákazníku slyšíte pořád dokola. Možná, že už dopředu víte, co přijde. No, když už se někdo zeptá třeba, jestli chcete účtenku, nebo jestli ten zákazník chce účtenku, tak možná slyšíte, ne, děkuju, stejně mi to nikdo neproplatí. A vy už se spějete, protože tuhle hlášku slyšíte dneska po páté. Tedy když položíte onu otázku, chcete účtenku. Ne vždycky to taky bývá pravidlem. Tak jaké věty slýcháte v práci tak často, že už je nemůžete ani slyšet? Podělte se s námi o ty nejlepší. Třeba zjistíme, že zákazníci mají všude úplně stejný repertoár. Hledáme nejčastější se opakující hlášky zákazníků. Jak už bylo řečeno, psát můžete na Facebook rádiích, můžete posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. My posíláme další hity pro dobrou náladu, pečlivě vybrané, v tomto případě úplně nejlepší. The best, Tina Turner.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Je tady pole pracovního týdne, středa 14. října, jsou tady taky v ranní zděrády hity pro dobrou náladu a tak už je za chviličku na celou jižní a jihovýchodní Moravu pošleme. Co nevidět v éteru Mike Posner, Taylor Swift, nebo kapela Kryštof. Ale bude to samozřejmě mnohem více, navíc před hity pro dobrou náladu. Ještě dodáme v tomto případě krátké jihomoravské zprávy, tedy novinky z jižní a jihovýchodní Moravy.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522, více na oknamacek.cz/kariéra.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
7: Váš názor? Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Hezké podzimní ráno, Moravo, je 6:30.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Řidiče na Slovensku musí počítat se zvýšeným provozem kvůli opravám dálniční křižovatky na jihu Brna. Od začátku října je totiž uzavřen nájezd dálnice D2 ve směru od Bratislavy na D1 směrem na Ostravu. Objízdná trasa proto vede od Břeclavy po silnici 1/55 přes Veselí nad Moravou. Důvodem uzavírky je pokračující rozšiřování dálnice D1 v Brně na 6 jízdních pruhů. Podle ředitelství silnic a dálnic potrvá omezení do 28. listopadu. Brněnský dopravní podnik chystá další velkou obnovu vozového parku. Vypsal 2 veřejné zakázky na nákup až 40 nových tramvají a stejného počtu bateriových trolejbusů. Celková předpokládaná hodnota zakázek dosahuje 4,4 miliardy korun.
14: Rádio Jih, počasí.
15: No a mrkneme na aktuální teploty. 5 hlásí Uherské Hradiště, Radio 5 je z Brna, 6 pak Hustopeče.
14: Rádio Jih, doprava.
13: Na Břeclavsku mezi Kletnicí a Pernou bude probíhat údržba vozovky. Počítejte s nárazovým zdržením. V Brně v Kobylnici v Táborské ulici probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte s omezením provozu. Na dálnici D2 na 11. kilometru směrem od Břeclavy na Brno leží na vozovce rozházené dopravní značení. I tady projíždějte opatrně. A mrkneme je lehce do budoucnosti. Uzavírka silnice Dobré pole Novosedly od 19.10. do 30.11. Letošního roku z důvodu opravy bude v uvedeném termínu silnice zcela uzavřena. Objízdná trasa bude vedena přes Březí, Dolní Dunajovice, Brod nad Dý. Tak za volanty šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
16: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
14: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
13: 6:58 se vracíme k hitům pro dobrou náladu a mimochodem do Brna už zítra dorazí světová hvězda, jejíž hlas poznáte během pár vteřin. Na kontě má miliony prodaných desek a za sebou bohužel i 2 těžké boje s těžkou nemocí. Kdo to je a na jakou show se můžete už zítra těšit, prozradíme za pár minut tady ve středeční ranní jízdě rádia Jih.

0: 6:39, krásné středeční ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu, zákličku Taylor Swift a nebo Snap. No ale teď ve středu 14. října se budeme bavit o hlase, který si s žádným jiným nespletete. Pamatujete hity třeba I Am Out Love? Nebo Left Outside Alone? Jejich autorka americká zpěvačka Anastasia už zítra dorazí do Brna, tedy jestli doprava pustí, jestli nezůstane někde v kolonách, no věříme, že dorazí včas, protože rozhodně nepůjde jen o obyčejný koncert, chystá velkou show s živou kapelou, lasery a světelnými efekty. Anastasia má navíc za sebou pořádně těžké období, dvakrát totiž bojovala s rakovinou prsu, ani to jí ale nezastavilo a na pódiu pořád rozdává neuvěřitelnou energii. V brněnské staré saréně Vodová vystoupí už zítra od 7:30 večer a pokud byste chtěli vyrazit, ještě máte šanci, poslední lupeny k sezení jsou stále v prodeji. Začínají zhruba na 1500, ale rozhodně to bude stát za ten kulturní zážitek. Tak už zítra Anastasia v Brně, teď u nás tady na jihu, slibovaná Taylor Swift.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách. Trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut před sedmou, Snap a Rhythm is a Dancer, za chviličku Krištof a půlnoční zích. Je středa 14.10. Dnes pro vás máme ranní téma. Dneska hledáme nejčastěji se opakující hlášky zákazníků. Pracujete-li v obchodě, na benzínce, v restauraci nebo třeba jako kadeřnice či řemeslník, tak to určitě znáte. Některé věty od zákazníků slyšíte pořád dokola a možná už dopředu víte, co přijde. Třeba taková ta klasika, když se zeptáte, jestli chcete účtenku, tedy v případě, že vůbec na tuto otázku dojde, tak dostanete třeba odpověď, ne, děkuju, stejně mi to nikdo neproplatí. A vy už se jenom usmějete, protože tuto hlášku slyšíte dnes a denně. Tak hledáme nejčastější se opakující hlášky zákazníků. Co jste nám poslali do posavač?
1: Jolča napsala, já změnila zaměstnavatele po 10 letech a Valbertu říkám, máte aplikaci Lidl Plus?
0: No, zvyk je železná košile, co? Jolčo, neplete se to. A co Helenka? No, v jednom supermarketu jsem slyšela, jak pokladní vykládá své kamarádce, že volala na manžela ze spaní, máte naši kartičku? A pak už jenom ta větička a sbíráte body. Tak Jolčo, Helčo, moc děkujeme. Další vaše příspěvky můžete dále psát na Facebook rádii, můžete posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Dneska společně s vámi hledáme nejčastěji se opakující hlášky zákazníků. Co nevidět, slibovaná kapela Krištof, hezké ráno, Moravo.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásný štof a půlnoční řík. Dobré středeční ráno, Moravo, po 7. hodině pro vás, pro ranní ptáčata, třeba ATB a jeho 9 PM. Taky BB Rexa. A přestože si myslím, že na vínečko je příliš brzy, dáme si hudební verzi kapely Vesna. Je středa 14. října, máme pro vás další čerstvé jihomoravské zprávy a byť už jsme toto téma probírali, je důležité to připomenout, D55 přebírá na Slovácku část dopravy z D2, objížďka potrvá do konce listopadu. Intros bude konkrétnější, navrch přidáme aktuální předpověď počasí, dnes slibující nepříliš sluníčka, možná i nějakou tu dešťovou kapku, ale i tak 19 stupňů Celsia.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
3: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retro party široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
4: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, za minutku bude 7.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Dálnice D55 přebírá na Slovácku část dopravy z D2. Objížďka potrvá do konce listopadu a Brno plánuje nákup až 80 nových tramvají a trolejbusů. Řidiči na Uhersko-Hradišťsku a Zlínsku musí počítat s větším provozem. Přes oba regiony nově vede objízdná trasa pro auta mířící od Bratislavy na Ostravu a Olomouc. Dopravu se od začátku října odvádí uzavírka dálniční křižovatky D1 a D2 u Brna. Řidiči sjíždějí z dálnice už u Břeclavy, pokračují přes Veselí nad Moravou na dálnici D55 směrem ke Zlínu. Právě D55 tak teď přebírá část dopravy, která by jinak projížděla kolem Brna. Největší nápor může pocítit hlavní tak přes Veselí nad Moravou, kde se navíc setkávají hned tři objízdné trasy. Vše potrvá až do 28. listopadu. Brněnský dopravní podnik chystá další velkou obnovu vozového parku. Vypsal dvě veřejné zakázky na nákup až 40 nových tramvají a stejného počtu bateriových trolejbusů. Celková předpokládaná hodnota zakázek dosahuje 4,4 miliardy. Nové tramvaje mají být dlouhé přibližně 30 metrů, každá pojme nejméně 230 cestujících. Bateriové trolejbusy zase dokáží jezdit i na úsecích bez trolejového vedení. Prvních 12 tramvají a 30 trolejbusů by měl dopravní podnik převzít v letech 2028 a 2029. Zbylá vozidla si bude moci doobjednat.
2: Počasí.
0: Tak pojďme vrhnout pohled na dnešní předpověď počasí. Podle meteorologů bude ráno převážně zatažené, na mnoha místech s výskytem slabého občasného deště. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být krátce i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha, avšak bez srážek. Večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. No a když se to všechno sejde, no tak nejvyšší odpolední teploty by dnes mohly vyšplhat až na 19 stupňů Celsia. I když pravda na severu a východě kraje podle meteorologů budeme měřit kolem 15 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia. A teď po ránu minutku po 7 hodině. Břeclav, Žarošice, Bořetice, Otrokovice 6 stupňů nad nulou.
4: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Na trase Suherského Brodu na Dolní Němčí u Nivnice vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Projíždí se jedním pruhem, proto počítejte se zdržením. Šťastnou středeční cestu.
2: Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: I mezi 7 a 8 budeme v dnešní ranní jízdě Rádio Jih nabízet hity pro dobrou náladu. Ostatně už za chviličku ATB a jeho 9 PM. No ale taky vám prozradíme, že ke 14. říjnu patří třeba Den cukru. A nebo taky dokonce, pokud zrovna stojíte před zrcadlem a češete se, tak dnes tady máme i den plešatění. No tak čas od času nějaký ten vlásek ho vypadne.

A půl minuty po sedmé, BB Rexa, za chvilku Sophie Ellis Baxter a nebo One Republic, to vše ze středeční ranní jízdy dnes s datem 14. října s krásnou místy červenou oblohou. Pojďme se podívat, dámy a pánové, na 14. říjen trošičku z jinačího úhlu pohledu. Dnes totiž slavíme Den cukru. Ať už si ráno neumíte představit bez oslazené kávy, pracovní den bez sladké tyčinky nebo energetického nápoje, cukr je prostě v současném světě všude kolem nás. Mimochodem, pokud máte náročný pracovní den s ním spojenou neukojitelnou chuť na sladké, má to vědecké vysvětlení. Lidský mozek totiž tvoří pouhá 2% celkové hmotnosti těla, ale spotřebuje přes 20% veškeré glukózy, kterou tělo přijme. Když intenzivně přemýšlíte nebo se v práci stresujete, mozek fyzicky pálí cukr takovou rychlostí, že si po hodině soustředění zařídí neovladatelnou chuť na něco sladkého. Takže ten vědeček, větrníček, špička nebo indiánek je vlastně, dalo by se říct, takové palivo pro váš mozek. Ano, ono se to dokáže projevovat i někde jinde, ale prostě, když je ten den cukru, tak proč si 14. října v půli pracovního týdne něco sladkého nedopřát? Středa sladkého je třeba. Dnes máme také den povědomí o obezitě domácích mazlíčků. No a jsme u toho. První je to pohon pro náš mozek a potom z toho máme pupek. Ale teďkom se podíváme na ty domácí mazlíčky. Znáte určitě taky ten pohled pod stolem, když dojídáte oběd nebo večeři a pes na vás nasadí výraz týraného chudáka, který alespoň týden nejedl. Ano, ty pověstné psí oči. Veterináři ale bijí na poplach, protože přes 50% psů a koček u nás trpí nadváhou a to čistě z naší lásky. Schválně, věděli jste, jak funguje zvířecí přepočet? Hned vysvětlíme, když dáte malému jezevčíkovi od stolu pouhé dvě kolečka Vysočiny, nebo třeba, já nevím, plátek Idamu, je to pro jeho tělíčko stejný kalorický zásah, jako kdyby dospělý člověk spořádal celý velký hamburger i s ranolkama. U 4-kilové domácí kočky pak představuje pouhých 500 gramů nadváhy totéž, jako kdyby průměrný dospělý člověk přibral 10 až 12 kilogramů. Kočičí klouby i srdíčko přitom dostávají zabrat úplně stejně jako lidské tělo. A tak bychom si to právě u toho dnešního dne povědomí o obezitě domácích mazlíčků měli sapristy uvědomit. A ano, je to z naší lásky, chceme jim dopřát, ale více jim ubližujeme, než pomáháme. No a 14. říjen patří i mezinárodnímu dnu plešatění. Pánové, ale žádnou paniku, lesknoucí se hlavy jsou v módě. Časy, kdy se nosily nagelované přehazovačky ze strany na stranu, jsou prý dávno pryč. Mimochodem navíc věci z Pensylvánské univerzity dělali rozsáhlou studii a potvrdili, že muži s kompletně oholenou hlavou působící na okolí v průměru o 13% silnější, vyšší a dominantnější. Jo? Slyšíte, že jsme řekli kompletně oholenou hlavu, neřekli jsme, že má člověk vypadané vlasy. Jo? To je úplně jedno, jakým způsobem jste k té hlavě přišli. Prostě působí to na okolí v průměru o 13% silnějším, vyšším a dominantnějším způsobem. Stačí se třeba podívat na Bruce Willise.

0: 7 do po 7, kapela One Republic, za chviličku vínečko a vesna. Krásné středeční ráno, Moravo.
1: Chytré spotřebiče jsou sice fajn, ale teď to vypadá, že přeci jenom nějaká ta úskalí s tím spjatá budou. Chytré spotřebiče totiž mohou být novým cílem počítačových virů. Pokud doma máte nějakou tu chytrou televizi, vysavač chytrý nebo třeba troubu připojenou k internetu, tak všechno toto se může stát vstupní branou pro nový typ počítačových virů, alespoň předtím varují odborníci ze společnosti Anthropic, ta vyvíjí umělou inteligenci. Podle nich se blíží doba, kdy se škodlivé programy budou díky umělé inteligenci sami kopírovat a šířit z jednoho zařízení do druhého, že pokud jich doma budete mít povíce, o to horší, aniž by je prý někdo musel řídit. Výkonnější systémy už to podle výzkumníků dokáží, menší by se to mohli naučit do konce letošního roku. Největší riziko konkrétně představují domácí spotřebiče připojené k internetu, které nemusí být dostatečně zabezpečené. Tak například virus by se mohl dostat do chytré televize, odtud pokračovat do dalších propojených přístrojů. No a problém je, že takto rozšířený škodlivý software by prý bylo dle odborníků velmi, ale velmi obtížné zastavit. Proč? Protože by neexistovalo jediné místo, odkud by ho šlo jednoduše vypnout. Odborníci zatím neví, jak přesně by podobné útoky mohly vypadat, ale upozorňují, že je potřeba zabezpečení chytrých zařízení posilovat a na tuto novou hrozbu se nějakým způsobem připravovat, aby k tomu třeba nedošlo. Aby nás jednou ty chytré spotřebiče nějakým způsobem nedoběhly.
0: No tak pokrok nezastavíš, že?
1: No to rozhodně.
0: Co naděláš, no? Když potřebuješ chytrý toustovač, aby ti psal do postele, že už máš topinky hotové, tak hold musíš počítat i s něčím takovým.
2: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké srdeční ráno na celou Jižní a Jihovýchodní Moravu, kam už za chvíličku vyšleme další hity pro dobrou náladu a taky pro zahřátí. Mimochodem toto byla Pink, už za chvíličku Model Talking. Song Where Is My Husband nabídne Ray. A půli pracovního týdne budeme s Olgou Lounovou optimističtí. A taky čerstvý, protože už za chviličku nabídeme čerstvé středeční jihomoravské zprávy. A do tu kratší verzi, dnes s datem 14.10.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Navštivte autosalon Citroën ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
8: Řídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Hezké středeční ráno, máme minutku po půl osmé.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Do vinic na Jižní Moravě stále častěji vyrážejí roboti a drony. Moderní technologie vinařům usnadňují práci a šetří peníze. Například ve vinařství Kolby na Břeclavsku už využívají robota, který zvládne okopávání půdy, sekání trávy i další práce, na které byly dříve potřeba traktoristé. Dva provizorní kruhové objezdy, chytré semafory a omezení průjezdu centrem města. Taková opatření mají v Modřicích u Brna zmírnit dopady objížďky kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu.
13: Počasí.
14: Aktuálně měříme například v Břeclavi 6 stupňů. Stejnou teplotu nám hlásíte z Josefova i z Vřesovic. Pasohlávky mají 7.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Dobré středeční ráno, je na cestě opatrně na trase Suherského Brodu na Dolní Němčí. U Nivnice vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Projíždí se jedním pruhem. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou středeční cestu.

A už je tady slibovaná dvojka Model Talking, You're My Heart, You're My Soul. 3 minutky po půl osmé, další z hitů pro dobrou náladu. No a za chvíličku se podíváme na královnu motorsportu, protože Formule 1 se chystá na velký návrat. Po více než 30 letech zamíří na kontinent, kde už hodně dlouho nejezdila. A zajímavé je, že tam ještě ani nemají závodní okruh. Za chvilku více.

0: 7:40, krásné středeční ráno, Moravo, dnes s datem 14. října. Jak jsme slíbili, míříme do světa rychlých kol, do královny motorsportu. Ano, míříme do Formule 1, jež se chystá na velký návrat do Afriky, a to po více než 30 letech. Naposledy se tam závodilo v roce 1993, a to v Jihoafrické republice. Tentokrát se ale nejrychlejší piloti světa představí ve Rwandě, která má závody hostit rovných 10 let. Zajímavé je, že tam zatím nemají ani závodní okruh. Ten teprve vyroste nedaleko hlavního města. Ovšem zájem o Formule tam rozhodně je. Podle vedení Formule 1 má totiž Afrika více než 100 milionů fanoušků. No a první velká cena by se tam mohla jet po roce 2030. Do té doby budeme znát hned několik mistrů světa vozů Formule 1. Možná, že už i vzhledem k tomu, že má první meč Bo Antonelli, jež se může stát mistrem světa už teď v Austinu, možná, že právě on bude jedním z těch, který titul mistra světa získá ještě předtím, než se začne po více jak 30 letech opět a znovu jezdit v Africe.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Robin Schulz a Sun Goes Down. 7:45. Dobré středeční ráno v základečku Avicii a Wake Me Up. Hledáme dneska v rámci ranního tématu nejčastěji se opakující hlášky zákazníků. Jaké věty slycháte v práci tak často, že už je v podstatě nemůžete ani slyšet.
1: Napsala Borůvka, a kolik toho tak denně namotáte? A nebolí vás toho už ruce? A nezdá se vám o tom v noci? Slýchám to od zákazníků skoro každý víkend už skoro 20 let.
0: Pěkná řádka let, Borůvko. Děkujeme, co Jarmila. Zdravím, u dveří je tabule s nabídkou jídla i pití, včetně cen. Vevnitř je na pípě zobrazeno i s obrázkem, co čepujeme. A přesto probíhá dialog takto. Pivo. Jaké? Jaké máte? Pořád dokola. A když to musíme opakovat asi 150krát.
1: No to je hned to. Monika napsala, chcete tašku? Ne, já jsem autem.
0: A další Monika, měli jste být v akci mléko. A vy ho zas už nemáte. Přesně takovéhle věty dneska hledáme v rámci ranního tématu. Určitě děláte někde v obchodě, na benzínce, v restauraci, nebo třeba jako kadeřnice či nějaký řemeslník. A znáte spoustu takových vět, se kterými se setkáváte dnes a denně. Tak nám o nich prosím pěkně dejte vědět přes Facebook Rádich, pošlete klidně SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na číslo 606 703 889. Děkujeme a další ty věty pošleme, aby se pobavili další posluchači ranní jízdy Rádich po 8. hodině.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dobré středeční ráno, Moravo, po 8 hodině Geta a zpěvačka Sia. Taky je v Čafárna i na ostří nože. No a po 8 kromě jiných zazní třeba pecka Moving to Sun a Angel. Kvůli pracovního týdne jsou pro vás připraveny taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Modřice upravili dopravu kvůli objížďce z dálnice D2. Jak konkrétně, prozradíme už za chviličku v dalších jihomoravských zprávách rádiích zatem 14. října.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
4: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Právě odbíjí 8. hodina, vinčujeme krásné středeční ráno.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Roboti a drony pomáhají vinařům na Jižní Moravě, šetřím 100 tisíce a Modřice upravili dopravu kvůli objížďce z dálnice D2. Do vinic na Jižní Moravě stále častěji vyráží roboti a drony. Moderní technologie vinařům usnadňují práci a šetří peníze. Například ve vinařství Kolby na Břeclavsku využívají robota, který zvládne okopávání půdy, sekání trávy i další práce, na které byly dříve potřeba traktoristé. Podle vedení vinařství dokáže na 12 hektarech ušetřit přibližně 900 tisíc korun ročně. Jinde zase drony kontrolují zdravotní stav vinné révy a pomáhají si jim ošetřováním. Roboti ale zatím nedokáží pracovat úplně samostatně a stále potřebují lidský dohled. Dva provizory provizorní kruhové objezdy, chytré semafory a omezení průjezdu centrem města. Taková opatření mají v Modřicích u Brna zmírnit dopady objížďky kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu. Kruhové objezdy mají usnadnit místním řidičům napojení na hlavní silnici, semafory zase pomáhají zvládat zvýšený provoz. Přes centrum Modřic navíc nesmí projíždět transitní doprava. Podle krajských silničářů se zatím obavy z výrazných kolon nenaplnily. Některé z nynějších dočasných dopravních úprav by ve městě mohly zůstat i po skončení uzavírky 28. listopadu.
11: Rádio Jih. Počasí.
0: Znovu taky na cesty na Hodonínsku na vjezdu z Lipova směrem na Tasov probíhá údržba vozovky. Projíždějte opatrně na D52 mezi 12. a 12.5. kilometrem směrem z Pohořelic do Brna. Na krajnici probíhá sečení křovin, taky tady opatrně. A připomínáme, na trase Suherského Brodu na Dolní Němčí u Nivnice vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Projíždí se jedním pruhem. Šťastnou středeční cestu.
1: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: Kolego, když už jsme vyměnili počasí za dopravu, teď můžeme vyměnit to zase opačně. Co očekáváš od dnešního dne, když máme takto po ránu zataženo?
12: Já? No tak očekával bych asi, když se tak ptáš, tak možná, že má být nakonec hezky, že to nebude jako celý den
0: no
12: takto.
0: No ani ne, ale máme mít místy až 19 stupňů Celsia.
12: To je krásné.
0: Ráno bude převážně zataženo na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště, to dělá otázka, jestli se někde objeví. V průběhu dopoledne srážky ustanou, tam, kde tedy budou, a zejména kolem poledne může být i krátce polojasno. Ovšem odpoledne bude převažovat zase oblačná obloha, beze srážek, večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Jak jsme říkali, dneska místy, když se to všechno sejde, až 19 stupňů Celsia, ale třeba na severu a východě kraje jen kolem 15 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji od 13 do 16. No a aktuálně v Hodoníně 6, v Čejči újezdu Brna 7, v Dolních Věstonicích 8 stupňů Celsia.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: V Brně se můžete pokochat historickými motorkami, které mají za sebou pořádný kus historie. Jedna z nich dokonce patřila slavnému českému malíři. Kde si tyto nablízkané krasavce prohlédnout, to vám prozradíme ve středeční ranní zírádiích už za okamžik. Teď DJ David Guetta.

0: Tak už je to ráno zase o kapičku veselejší, zvláště když si uvědomíme, že se nám láme onen pracovní týden. Máme tady středu 14.10. Máme tady 10 minut po 8 hodině hity. Pro dobrou náladu a taky pro zařátí zraní zde toto byl Dermot Kennedy, za chviličku Evča Farna a nebo Debbie. No a teď míříme do slibovaného Brna, kde si teď přijdou na své milovníci historických motorek. Technické muzeum totiž ode dneška vystavuje rovnou 20 motocyklů britské značky Douglas a nejsou to jen ledajaké stroje. Jeden z nich totiž kdysi patřil i známému českému malíři Kamilu Holtákovi. Tyto motorky se vyráběly už od roku 1907 a za první republiky brázdily dokonce i naše silnice. Kromě samotných strojů uvidíte také dobové fotografie, motory a další zajímavosti. A pokud vás výstava láká, nemusíte hned spěchat. V Technickém muzeu v Brně zůstane až do konce března příštího roku. I když spěchat v Brně, to už je v podstatě věta, která se ani nedá vyslovit, slovíčko spěchat řidiči už zahodili vzhledem k tomu, že jsou tam uzavřené písárecké tunely i tunel Hlinky, tak si myslím, že spěchat se prostě v Brně nedá. Důležité je, že v Brně na vás v Technickém muzeu čeká nablízkaná krása králů silnic a vy milovníci této historie se můžete pokuchat. Pojďme taky dalším hitům pro dobrou náladu, tady je slibovaná Evča Farna a Na ostří nože. Dobré ráno, Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No tak když už máme Boránu zataženo, tak alespoň ta muzika má v sobě sluníčko. 19 minut po 8 končí své vystoupení The Beat Touch The Sun, za chvíličku Angel a Moving to Sun. Co ty, nabídneš taky nějaké sluníčko?
1: No, nenabídnu sluníčko, ale Tatry.
0: No,
1: to je taky fajn.
0: Tatry s pískem, nebo Tatry jako ty hory?
1: Vysoké,
0: jo,
1: ty krásné.
0: Okay.
1: Do Vysokých Tater, dámy a pánové, totiž vyrazil turista na elektrické jednokolce. Už je tam to proniklo. Objevil se tam turista, který si horskou túru rozhodl prostě usnadnit. Polák totiž místo pěšího výšlapu vyrazil k zelenému plesu na elektrické jednokolce a zvládl na ní dokonce i velmi kamenitou horskou cestu. Pokud jste v Tatrách byli, víte, že to mnohdy není úplně tak jednoduché. Jeho neobvyklou jízdu zachytili další turisté a video se začalo šířit jak jinak po sociálních sítích. Muž se cestou několikrát zastavil a vyptával se ostatních, jak náročný terén ho ještě čeká, jestli to ta jeho elektrická jednokolka zvládne. Některé kolemjdoucí jeho počínání pobavilo, jiným ale pořádně lezl na nervy. Opakovaně mu totiž samozřejmě museli uhýbat z cesty, aby mohl projet, což také není pro lidi, kteří tam míří po svých, zrovna nic moc příjemného. Podle svědků vždycky ohrožoval nejen ostatní návštěvníky, ale samozřejmě logicky především sám sebe, protože rozumné za mě to teda třikrát není. Vůbec světe div se, že se nic extra nestalo. Nakonec se mu totiž podařilo dorazit až k zelenému plesu, kde stojí známá horská chata Brnčálka, ale to už je dopravy povýšení turistiky úplně na nový level, že si vezmeš elektrickou jednokolku i na tak jako nebezpečný terén a na výšlap, který by měl člověk hold zvládat samozřejmě jenom jako pěšmo, no, tak jako prostě hold jiná doba, jiní lidé, jiné věci.
0: No Polák, no, co potom chceš, no, dobré slova, smysl samozřejmě, ale já si myslím, že na té jednokolce to muselo být na té kamenité cestě mnohem těžší, náročnější než jít pěšky.
1: No to jako rozhodně, jako to, když si člověk vezme, jak to mnohdy jako blbé, ty sám si volíš, na který ten kamen jako stoupneš, na který ne, aby se ti nic nestalo. No jako prostě, kdo chce kam, pomožme mu tam, ale v tomto případě to zatím ještě dopadlo dobře, ale ostatním bych to nedoporučoval.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vzniká z filmu Snowboardiáci. Mimochodem, teď jsem četl na internetu, že Meteorolog zveřejnil první výhled na letošní Vánoce. Sněhová nadílka je prý veře. Už jsem měl strach, že k tomu nedojde v měsíci říjnu. Berte to samozřejmě s rezervou. Rozhodně, ale po půl deváté dodáme další hity pro dobrou náladu. Pokáč nabídne kousek Ignore. Zazní taky Eminem. Stejně jako Damiano David a jeho The First Time. Tak za chviličku další krátké jihomoravské zprávy. Prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
2: Práce kolem aut vás baví? Pak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika, skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objeďte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, minutka bude půl deváté.
14: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
15: Řidiče na Uherskohradišťsku a Zlínsku musí počítat s větším provozem. Přes oba regiony totiž nově vede objízdná trasa pro auta mířící od Bratislavy na Ostravu a Olomouc. Brněnský dopravní podnik chystá další velkou obnovu vozového parku. Vypsal dvě veřejné zakázky na nákup až 40 nových tramvají a stejného počtu bateriových trolejbusů. Celková předpokládaná hodnota zakázek dosahuje 4,4 miliardy korun.
14: Počasí.
15: A podíváme se také na aktuální teploty u nás v regionu, tak například Břeclav hlásí 7 stupňů, 6 máte v Josefově, 7 ve Vřesovicích a 8 hlásí Bulhary.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: I v poli pracovního týdne míříme na cesty. V Brně v Zábrodovické ulici u křižovatky s Šámalovou havarovalo osobní auto s tramvají. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Počítejte se zdržením a s omezením počítejte na Uherskohradišťsku za vjezdem z Bojkovic směrem na Komňo, kde srazilo osobní auto lesní zvěř. Šťastnou středeční cestu.
14: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: A Ano, i dnes ráno se společně podíváme do hudební historie. Připomeneme si zpěváka, který si svoje umělecké jméno vymyslel s pomocí internetu, či respektive internet jej vymyslel za něj a později ovládl prestižní hudební ceny. Taky jednu pořádnou taneční pecku si připomeneme, která vznikla vlastně tak trochu ze vzteku a dojde i na slavný filmový hit, který nás alespoň na chvíli přinese na prosluněnou pláž. To vše už co nevidět na rádiu. Teď pokáče Ignor.

0: I podzimní raní z rády, zatem 14. října je plná hitů pro dobrou náladu. 8.37 další z důkazů Sigala, 9 Eminem, anebo z Itálie Damiano David a The First Time. Vinčujeme krásné jitro, pojďme i dnes, jak jsme slíbili, mrknout do historie, do té hudební historie dnešního dne. 14. října 2020 zažil velký večer chlapík s potetovanou tváří a nezaměnitelným hlasem zpěvák Post Malone. Na udělení prestižních cen Billboard proměnil neuvěřitelných 9 nominací a stal se umělcem roku. Kluka, který si své umělecké jméno vygeneroval v 16 letech na internetu, vyrostla rádiová jistota, která bourá hranice mezi popem, folkem i hiphopem. Jeho hit Circles se v rádiích ve velkém točil skoro celý rok v kuse a hraje se dodnes, a to i u nás na rádiu. 14. října roku 1978 se narodil král moderního R&B a popu, kterého známe pod uměleckým jménem Usher. Když v roce 2004 odevzdal vydavatelství svou novou desku, šéfové mu řekli: ty Ašre, ty tady nemáš vůbec žádný pořádný rádiový otvírák. Ašel se naštval, zavřel se do studia, za pár hodin nahrál klubovou hymnu No a výsledkem bylo 12 týdnů v kuse na prvním místě světových hitparád a song, který spolehlivě roztancuje každou oslavu i po 20 letech. A 14. října roku 1975 se pak narodila Shazney Lewis, zpěvačka i hlavní skladatelka britské dívčí party All Saints. A byla to právě ona, kdo stvořil jeden z nejkrásnějších filmových hitů přelomu tisíciletí. S novou melancholickou plážovou hymnu o hledání vnitřního klidu, svobody a čistého mořského břehu, která se stala ústřední písní kultovního filmu Pláž s Leonardem DiCapriem. I v půli pracovního týdne ve středu 14.10. jsme v raní zdě rády nabídli lehoulinky pohled do hudební historie dnešního dne. Byli tady s námi Post Malone, Usher a taky Shazney Lewis, zpěvačka dívčí party All Saints. Teď zpátky k Eminemovi, za chviličku Damiano David a pak ve středeční raní jízdě vaše komenty k rannímu tématu.
1: On všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kessel na Itálie, Damiano Dávě, The First Time, za chviličku muzika z let 90. Dr. Alban a It's My Life a do toho ve středu v ranní jízdě rádia jejich s datem 14. října ještě ranní téma. Dneska jsme společně s vámi hledali nejčastěji se opakující hlášky zákazníků, protože mnozí z vás pracují v obchodě, na benzince, nebo jste, živíte se jako řemeslník, kadeřnice. No zkrátka, dobře, pojďme se pohledat nad některými hlášky zákazníků, které už znáte na paměť.
1: Jana napsala, to pečivo je čerstvé. Ano, a vy už nemáte rohlíky a přivezou ještě, ne za 5 minut zavíráme. Někteří zákazníci jsou neskuteční.
0: Tak Janula se přidala na Facebooku ranní jízdy rádia jich stejně jako Andrea. Běžte si na samoobslužnou pokladnu. Ne, ne, děkuju, já tady nepracuju.
1: Přemek napsal, šéfe, můžeme se stavit ještě k Turkovi pro kebab, víkendová noční směna v taxíku.
0: Ptali jsme se, či hledali jsme nejčastěji se opakující hlášky zákazníků a do ranního tématu se zapojila i Ivka. Koruna pro vás
2: a kupte si něco na sebe.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Self Beginning ve finále středeční ranní jízdy. Po deváté Jason Derulo. Další hit pro dobrou náladu. Daj, daj, nabídne Shakira. A v tom podzimním ránu zazpomínáme i na léto s hitem Žijeme len raz. A protože žijeme len raz, tak Brno plánuje nákup až 80 nových tramvají a trolejbusů. Více prozradí středeční jihomoravské zprávy rádia.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
2: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
6: Ale tohle vypadá dobře.
5: Ale a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
5: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
5: Rezervace na restaurantweek.cz.
8: Co jsem říkal, bez vědění to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vědění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
12: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
13: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
14: Tati, kdy bude levnější benzín?
15: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
16: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezkou říjnovou středu, je přesně 9 hodin.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Dálnice D55 přebírá na Slovácku část dopravy z D2 Obička, potrvá do konce listopadu a Brno plánuje nákup až 80 nových tramvají a trolejbusů. Řidiči na Uherskohradišťsku a Zlínsku musí počítat s větším provozem. Přes oba regiony totiž nově vede objízdná trasa. Pro auta mířící od Bratislavy na Ostravu a Olomouc dopravu sem od začátku října odvádí uzavírka dálniční křižovatky D1 a D2 u Brna. Vše potrvá až do 28. listopadu. Brněnský dopravní podnik chystá další velkou obnovu vozového parku. Vypsal dvě veřejné zakázky na nákup až 40 nových tramvají a stejného počtu bateriových trolejbusů. Celková předpokládaná hodnota zakázek dosahuje 4,4 miliardy korun. Nové tramvaje mají být dlouhé přibližně 30 metrů a každá pojme nejméně 230 cestujících. Bateriové trolejbusy zase dokáží jezdit i na úsecích bez trolejového vedení. Prvních 12 tramvají a 30 trolejbusů by měl dopravní podnik převzít v letech 2028 a 2029. Zbylá vozidla si bude moci to objednat.
17: Rádio Jih.
19: počasí.
0: Tak dnešní ráno bylo pod mrakem, vypadá to, že i dopoledne bude, a pravda, hovoří o tom i předpověď počasí. Sem tam by se ještě někde mohla objevit nějaká ta dešťová kapka, ale bude to spíš výjimka. Kolem poledne se dokonce může na chvíli ukázat i sluníčko. Odpoledne už bude zase ale zatažené, přibude oblačnosti a zůstane až do večera, kdyby se postupně mohlo vyjasňovat. Teploty dnes vyšplhají místy, když se to všechno porazí až na 19 stupňů Celsia, zejména když se rozpustí mraky a ukáže se sluníčko. Jinak máme ale očekávat na severu a východě Jihomoravského kraje teploty kolem 15 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 16. Aktuálně Tvarožná Lhota, Stupava 7, Zlín 8, Moravská Nová Ves 9 stupňů Celsia.
16: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: Nejen předpověď počasí jsme nabízeli pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ale i v rámci dopravy pro vás máme z obou krajů čerstvé informace. Na příjezdu do Holubic před odbočkou na nájezd na dálnici D1 směrem od Brna se srazilo nákladní auto s dorávkou. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržíte se nárazově. V Brně v Žarošické ulici směrem od Vinohrad na Královo pole zasahují aktuálně záchranáři a policie u nehody osobního auta s dodávkou. Počítejte s omezením a také nárazovým zdržením. Na Uhersko-Hradisku na výjezdu z Vlčnova směrem na Dolní Němčí srazilo osobní auto Lesní zvěř. Místo je s opatrností průjezdné a ve Zlíně v Sokolské ulici je na vozovce rozlitá nafta, tak projíždějte velmi opatrně. Šťastnou středeční cestu.

0: vydá Viva La Vida a kapela Coldplay 10 minut po 9. Hezkou středu i tobě, Vojto.
1: Zdraví. Já zdravím samozřejmě tebe a celou jižní či jihovýchodní Moravu.
0: No, za chviličku Shakira Dai Dai, anebo letní kousek Ega, Roberta Boriana a Žijeme len raz. A protože žijeme len raz, tak se kolikrát snažíme prostě pro to naše tělo dělat maximum, tak abychom byli zdraví, protože nenadarmo se říká ve zdravém těle...
1: Zdravý makovec.
0: Zdravý duch. No, a jak jsi na tom ty konkrétně s tím cvičením? Že já... bys třeba čas od času pro své tělo něco udělal?
1: No, já jsem spíš z toho tábora sportem ku zdraví a trvalé invaliditě.
0: Jo, takže velmi rád se díváš na sport, když ho dělají někdo.
1: Jsem gaučový expert, samozřejmě.
0: No. No a třeba ani o víkendu? Neuděláš nějaké kolečko na kole, nebo si vyrazíš prostě na špacír?
1: Jako letos jsem to teda úplně brutálně odflákl.
0: No, to jsem se zeptal toho pravého. Dobré. Přátelé, prosím vás, jestli máte přes týden hodně práce a nestíháte sportovat a všechno doháníte až u víkendu, vědci teď přišli se zjištěním, které vás možná zbaví výčitek svědomí. Za chviličku vám prozradíme mnohem víc. Tebe taky někdy naučíme sportovat.
1: Těžko.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Arborian, žijeme len raz, 19 minut po 9, co nevidět, mistr prezident a muzika z let 90. Coco Jumbo. No a teď už ta dobrá zpráva pro všechny, kteří přes týden nestíhají sportovat a tenisky, tepláky vytáhnou až o víkendu. Podle nové studie totiž vůbec nevadí, když si veškerý pohyb necháme třeba na sobotu a neděli. Pro naše zdraví to může mít podobný přínos, jako kdybychom sportovali pravidelně každý den. Důležité je ale zvládnout alespoň 150 minut pohybu týdně. To jsou 2,5 hodiny, kdybyste to chtěl přepočítat, které si můžeme my všichni rozdělit do několika dnů, nebo to zvládnout právě kolem zmiňovaného víkendu. A nemusíme přitom běhat nějaký maraton. Počítá se třeba svižná chůze nebo jízda na kole. Věci navíc zjistili, že aktivní lidé mají menší riziko problémů s kloubama, s kostmi nebo páteří. Jasně, tak když se já hýbáme, že, tak prostě to prostě procvičujeme. Takže jestli máte přes týden výčitky, že nestíháte cvičit, nemusíte se tolik trápit. Hlavně je se hýbat. Jestli to bude v pondělí, ve středu nebo ve čtvrtek, a nebo v sobotu či neděli, je úplně jedno. Důležité je zvládnout těch 150 minut pohybu týdně a pak nás prý nebudou bolet klouby, záda, možná, že ani hlava.
1: Ono, já teda z vlastní zkušenosti vím, že hlavně by to člověk neměl dělat s nějakým zapřením, ale najít si ten sport, co mu vyhovuje a co ho baví, protože nebudeš házet orla jako do vody na plavání.
0: To nemusí být sport, tady krásná jižního východní Morava, prostě sedeš jenom projít. Denně udělej 6-7 tisíc kroků, nebo si to prostě naskárej na ten víkend, v klidu, v pohodě se projdeš, nemusíš u toho sportovat.
1: Tak já, víš co, já ti dám svůj
0: time table. Víš, jak sportoval jsi ty naposledy, jak to dopadlo? Skončil jsi u nějakého toho fyzioterapeuta,
1: no,
0: nebo kde jsi to byl?
1: No, byl jsem až v Brně.
0: No a od té doby máš prostě strach se sebou něco udělat.
1: No, je to trošku v hlavě.
0: Takže až půjdeš do obchodu, aby tam nemusela maminka nebo tatínek, tak pojedeš třeba na kole, nebo půjdeš pěšky, necháš auto doma. Když půjdeš za frajářku nebo za frajířem, tak půjdeš taky pěšky. No a to se všechno do toho počítá.
1: A do hospody mám jít taky autem? Nebo mám jít pěšky?
0: Tak snad tam se chodí pěšky, ne?
1: No tam jo.
0: Tam se chodí pěšky a zpátky lezeš po 4, tě známe všichni.
2: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slovečku tedy svým a písnička o našem kolegovi Vojtovi, Mr. Know It All, tedy o Vševědovi. No a toho Vševěda už za chvíličku pustíme ke slovu.
1: Ranní kávička je pro spoustu z nás takový malý každodenní rituál. Někdo jako já, nebo třeba, myslím, že i ty, bez ní skoro nefunguje. Ty, když jsme tady ráno spolu, tak mám pocit, že to piješ jak na běžícím páse.
0: No, neříkám, že po kýblech, ale ze dva, ze tři po ránu dám, no.
1: No a někdo jiný si právě musí hlídat každý šálek a přemýšlí, jestli to náhodou pro jeho tělo není moc. Právě za chviličku se na to koukneme, protože vědci zase rozebrali, co pravidelné pití kávy může udělat s naším tělem. A jestli jsou vlastně některé obavy kolem ní vůbec na místě.
0: No a taky se podíváme na cenu, zrovna jsem si četl krásný článek na internetu, ale teď, dámy a pánové, já přidám ještě další důkaz, že lidé na Jižní Moravě mají stále srdíčko na správném místě. Napsala nám totiž Jana Skobilí, já teď budu z toho e-mailu citovat. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát písničku jako poděkování jednomu velmi ochotnému a milému pánovi z Prušánek, který mi v pondělí 12.10. u nákupu kupního centra v Břeclavi vyměnil prasklou pneumatiku na autě, když jsme s dcerou jeli nakoupit. I hned k nám přispěchal a nabídl svou pomoc. Za jeho laskavost a ochotu mu patří velký dík a obdiv. Přeju mu vše dobré a ještě jednou děkuji. Moc vám děkuji, že mu zahrajete. Konec citace. Tolik Jana Skobilí. Paráda.
1: Dobrosrdečnost prostě nevymřela.
0: Fantazie. Skvělý chlap, rozhodně klobouk dolů před ním, ale líbí se mi i reakce Jany, že si to nenechala pro sebe, že to prostě pustí ven, že chce prostřednictvím rádia a jejich rádia Jižní Moravy poděkovat tomuto chlapíkovi. Úžasné.
1: Tak do Prušánek posíláme klobouk důle.
0: Ano, tady tedy svým.
2: Mastra Kovomatskyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Navštivte autosalon Citroën ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
8: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel.lotrinsky.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Selena Gomez, za chvíličku kabát, kdo ví jestli, no kdo ví jestli právě teď ještě někdo z vás má šálek kávy před sebou, ty ranní šálky už asi máte za sebou, ale ta vonavá káva prostě mnohé z nás provází po celý den. No a o kávě teď bude řeč.
1: Přesně tak, pro spoustu z nás je to skoro povinná výbava do začátku dne a asi každý proto někdy slyšel, že káva ledvinám moc neprospívá. Nicméně v klidu není to zas tak černobílé. U zdravých lidí je střídmé pití kávy považované za bezpečné a některé studie dokonce ukazují souvislost s nižším rizikem chronického onemocnění, a to konkrétně ledvin nebo taky vzniku ledvinových kamenů. Roli přitom nehraje jenom kofein, ale i další látky v kávě, takže podobně by mohla vycházet i bezkofeinová varianta. Důležité, jako u většiny věcí, je ale množství. Obecně se doporučuje držet se zhruba do 400 mg kofeinu denně, což pro představu odpovídá asi 4 šálkům, takže to se vlezeš, říkal jsi?
0: Ano, ano.
1: Výborně, to splňuješ.
0: Po ránu se do toho vlezu, horší už je to odpoledne.
1: Každopádně pozor si dávejte, pokud máte třeba vysoký tlak nebo nějaké problémy s ledvinami jako takové, tam už to potom záleží na individuálním množství a je lepší se vždycky s někým poradit. Co je možná ještě praktičtější věc, tak je potřeba uvědomit si, že samotná káva jako taková je vlastně fajn, ale problémem může být to, co do ní přidáváme. Hodně cukru, smetany a nebo v poslední době dokonce i nějaké syrupy z kávy dělají prostě úplně jiný nápoj, který se vůbec neslučuje s těmi jakýmisi pozitivními hodnotami, kvůli kterým vlastně kafe pijeme. Takže jednoduše, káva jako taková není nepřítel ledvin sám o sobě, pořád ale platí, že nic se nemá přehánět.
0: No a když už pijeme to kafičko, víme, že to je močopudné, tak je potřeba prostě mít u toho nějakou tu skleničku ještě vody. Víme, že když si sedeme do kavárny, automaticky k tomu nějakou tu vodu prostě máme.
1: Sipon 2.
0: Tak, přesně. Mimochodem, ale když prostě si nedokáže to odpustit, ten cukr v té kávě, tak alespoň jednou za rok můžeme, protože dnes, jak už jsme říkali v ranní jízdě, 14. říjen jest den cukru, takže alespoň dneska.
1: Sladíš teda, jo?
0: Ne, já jsem se odvykl, prostě čistá černá káva. Ale na stranu druhou, když si do toho dáš lehačku, prostě uděláš si víden, tak to taky není vůbec
1: no,
0: zahození.
1: No tak to jsme zase úplně jiné.
0: No, všichni, kdo milujeme kávu, víme, že to prostě nějakou tu kačku stojí a teď nutno podotknout, jak jsem říkal před pár minutkama, že se podíváme na tu cenu, tak my jako milovníci kávy si prý na levnější ranní šálek budeme muset ještě nějakou chvilku počkat, protože světové ceny kávy sice ustoupily z loňských rekordů docela zásadně. Ty vyhnaly nahoru počasí a slabší úroda, hlavně v pěstitelských zemích. V českých obchodech to ale zatím skoro není vůbec poznat. My jsme takový, jak už nám někteří říkali politici, specifický trh, že si hold musíme na to počkat. Zdražení okamžitě se projeví, zlevnění hold musíme si počkat.
1: Já si myslím, že
0: Ježíška, no.
1: My to ale ještě máme v klidu, horší ti, co pijí cibetkovou kávu. Tady jsem našel na rychlo 100 gramů za 700.
0: To už je zase někde jinde.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UH Car.cz.
4: Poznáváte.

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem Vojta Ošlejšek a společně si budeme středeční vysílání užívat další 4 hodinky. A čímže ho odstartujeme? Po desáté třeba songem Enjoy the Silence od Depešáků. Na playlist vytáhnu taky Olivia Rodrigo, Drop Dead. A trochu Tomu Rožnem se slovenskou kapelou Desmod. Přidáme taky jihomoravské zprávy rádia Jih, ve kterých by měli dávat pozor hlavně řidiči. Víme totiž, že šoféry v Kyjově čeká dopravní omezení a prozradíme, jak to s ním bude.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Pamatujete?
5: Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle.
6: Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS tiket.
7: Výrobce dušičkové vazby Skelčan vás zve k nákupu dušičkových věnců a kytic za výhodnou cenu. Dušičkové kytice můžete nakoupit již od 400 korun před Kauflandem v Kyjově každý den od 7 do 18 hodin až do 31. října. Více informací na www.levnadusickovavazba.cz.
8: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
11: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
12: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
0: Máme minutku a půl po desáté hodině. Díky, že zůstáváte s Jihem.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Řidiče v Kyjově čeká dopravní omezení v Jiráskově ulici a soud v Brně potrestal v případu úmrtí novorozence rodiče zatýrání vězením. Řidiči v Kyjově musí od pondělí 19. října počítat s dopravním omezením v Jiráskově ulici. Silničáři tam budou opravovat poškozenou část vozovky v blízkosti křižovatky s ulicí doktora Joklíka. Práce jsou naplánovány až do pátku 30. října. Řidiči by proto měli v místě sledovat dočasné dopravní značení. Krajský soud v Brně potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence z února roku 2024. Matce uložil zatýrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili lékařskou péči a ani neregistrovali u dětského lékaře. Oběma obžalovaným hrozilo až 12 let vězení. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Obžalovaní mají podle rozsudku také zaplatit zhruba 250 000 korun jako nemajetkovou újmu 6 příbuzným dětem. Stíhání jsou na svobodě, žena je v současnosti opět těhotná.
0: Počasí. Na jižní a jihovýchodní Moravě nás odpoledne čeká převážně oblačná, místy i zatažená obloha, k večeru má ale mráčků postupně ubývat. Co se nejvyšších teplot týče, ty v jihomoravském kraji vystoupají na maximálně 19, ve Zlínském při nejlepším na 16 stupňů Celsia. Od toho teď ale ještě hodně daleko, protože v Brně, Žádovicích i Polešovicích měříte 7 stupňů, Rakvice hlásí 9.
4: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
0: Rádio Jih. Doprava. I ve středu v tom jedeme s vámi. Komplikace jsou hlášeny v Brně, v ulici Veveří. U Konečného náměstí se srazilo osobní auto s tramvají. Počítejte proto s omezením provozu a také s menším zdržením. Teď už další hity pro dobrou náladu. Mezi nimi pecka Enjoy the Silence.

0: Maria Jichsi, našla cestu taky Olivia Rodrigo. A co tam pro vás takhle při středečním dopoledni máme dál? Z muziky je pecky jako Colon Me nebo Giant a pak i Zásah strážníků. Kde muži zákona likvidovali výtržníka s nožem, o tom si na jihu povíme už za necelých 7 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rádiu jich si společně užíváme středeční hity pro dobrou náladu a k nim tu máme i jeden nedávný případ z Brna, kdy museli do akce strážníci. V tamní nádražní ulici narazili během večera na dva muže, kteří se právě prali a jeden z nich měl v ruce nůž. Podle svědků měl spor začít tím, že jeden z nich bezdůvodně odstrčil přítomnou ženu. Druhý chlapík se jí zastal, načež se do sebe oba pustili a během potyčky právě mladší z dvojce vytáhl motýlkový nožík. Strážníci ho vyzvali, aby se zastavil a protože odmítal ukázat ruce, jeden z nich se k němu přiblížil zezadu, no a ve chvíli, kdy nůž schoval do kapsy, tak ho společně dostali na zem a spoutali. Oba muži byli pod vlivem alkoholu, sanitku ale odmítli a podezřelého navíc převzala státní policie. Aktuálně je stíhaný kvůli výtržnictví a nebezpečnému vyhrožování, za což mu hrozí až 2 roky vězení. No jo, kdo chce kam, pomozme mu tam, třeba jako kapele Desmod na playlist Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: oknem dneska žádná sláva, tak proč si prostřední den pracovního týdne nespříjemnit alespoň dobrou muzikou? Tohle je Maroon 5 Memories. Na jihu máme samozřejmě ready i další skvělou muziku, tentokrát třeba v podání R.E.M., Cat's Eye nebo Tima Berga. A hned jak nám tahle trojička zazní, vydáme se spolu za brněnskými mumiemi. Tak tak, kam se hrabou egyptští faraoni?
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekece.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: 10 hodin a 41 minut, takový je aktuální čas na rádiu Jih, kde teď společně jdeme do podsvětí. V brněnské kapucínské hrobce dokončili každoroční velmi jemnou údržbu. Restaurátoři tam zkontrolovali mumifikované ostatky a pomocí štětečků je očistili od prachu a nečistot. Největší pozornost patří 24 kapucínům, kteří jsou v hrobce uloženi přímo na zemi, jenom v jednoduchých oděvech a každý s cihlou pod hlavou. Ostatky jsou staré zhruba 240 až 370 let a odborníci s nimi pro jistotu téměř nehýbou. Kontrolují hlavně, jestli je neohrožuje plíseň a nebo jim nehrozí nějaké jiné poškození. Navíc se prověřují také rakve dalších 16 lidí, kteří kapucínský řád podporovali. A smyslem celé takové péče je to, aby se mumie podařilo uchovat a zároveň zajistit, aby byla hrobka bezpečná pro návštěvníky. Mimochodem, kdo byste nevěděli, tak kapucíni byli příslušníci katolického řádu a vyznačovali se velmi skromným životem až vlastně hraničícím s chudobou. Kapucínská hrobka je v Brně jinak přístupná téměř celý rok a ročně ji navštíví přes 35 tisíc lidí. Takže pro milovníky historie určitě fajn výlet a pro vás, co máte rádi muziku, tak vám teď éterem Jihu posílám hit Cake by the Ocean.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názoru a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Maru malej, do hrdla hodej. Tak to vidíte, na rádiu Jichy jsme z dneška ukrojili další hodinku, tím pádem se blíží 11. a s ní další várka té nejlepší muziky, byť je pravda, že po ozounech je laťka hodně vysoko. Každopádně za chviličku v té další 60 minutovce udeří třeba zpěvačka Pink s hitovkou Try. Co bylo dál, to zjistíme s kapelou Jelen. A aby jsme měli playlist komplet, o to se s hitem Run Run River postará David Guetta. Co nového v našem regionu, to ví a poví Petr Indra v jihomoravských zprávách Rádia Jih. Rozhodně si na ně počkejte, protože se dozvíte třeba to, jakou novou ambulanci otevřela nemocnice v Kyjově.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
3: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
4: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na restaurantvík.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland, přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
12: S mým hlasem mi pomohla AI. Paníčci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Tati, kdy bude levnější benzín?
15: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Za chviličku odbije 11. hodina. Společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Nemocnice Kyjov otevřela novou logopedickou ambulanci a v Brně středu se strany dohodly na nové koalici. Starostou má být Filip Chvátal. Nemocnice Kyjov rozšiřuje své služby o novou ambulanci klinické logopedie. Ta už přijímá nové pacienty, a to všech věkových kategorií, od malých dětí až po seniory. Pomoc tady najdou například rodiče dětí, které mají problémy s výslovností, koktáním nebo se u nich řeč vyvíjí pomaleji. Odborníci se ale věnují také dospělým, kteří mají potíže s mluvením, třeba po mozkové mrtvici, úrazu hlavy nebo onkologickém onemocnění. Ambulance pomáhá i lidem s poruchami hlasu. Dobrou zprávou je, že veškerou péči hradí zdravotní pojištění, takže pacienti za vyšetření ani následnou léčbu neplatí. Na radnici Brna středu se po volbách rýsuje nové vedení. Vítězní lidovci se stance dohodli na spolupráci se Zelenými a Žít Brno, ODS TOP 09 a také Piráty a Fakt Brnotu. Nová koalice bude mít výraznou převahu, konkrétně 37 z 45 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr lidovců Filip Chvátal. Ten po 8 letech vystřídá Vojtěcha Mencla z ODS. Ten ale se svou stranou zůstane součástí nové koalice. Hnutí ANO a SPD naopak zamíří do opozice. Strany teď ještě dolaďují společný program a rozdělení funkcí na radnici. Koaliční smlouvu by mohli podepsat už příští týden.
1: Počasí.
0: Na jižní a jihovýchodní Moravě nás odpoledne čeká převážně oblačná, místy i zatažená obloha, večer má ale oblačnost zase postupně ubývat. Když nakoukneme na maximální teploty, tak ty se v jihomoravském kraji vyšplhají na maximálně 19, ve Zlínském na 16 stupňů Celsia. Aktuálně to na to ale dvakrát nevypadá, protože Veselí nad Moravou, Tvarožná Lhota a Babice hlásí 7 stupňů, Moravský Žižkov 9.
1: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Z dopravy pro tuto chvíli nemáme hlášenou žádnou novou komplikaci, což je samozřejmě ta nejlepší zpráva. A tak můžeme poslat rovnou hity pro dobrou náladu. Tady je Pecka Traj.

0: Do oběda zbývá jenom několik desítek minut. Na jihu hraje hitovka Supergirl. Jojo, dalo by se říct, že svět máme pěkně v rovnováze. Až na to, kdyby někdo furt nebral věci, které nejsou jeho. Jakou netradiční kořist si tentokrát vybral jihomoravský lupič a kdeže kradl, o tom si na jihu povíme už do 7 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich nám doprovod obstarává zpěvačka Adele se songem Rolling in the Deep a zavedla nás, prosím pěkně, až za jedním zlodějíčkem. Kousek od centra Brna se včera večer řešila docela kuriózní krádež. Z chodby bytového domu zmizely dvěma spolubydlícím dva páry dámských bot dohromady za zhruba 4,5 tisíce korun. To, že botičkám nožičky nenarostly, dokázala kamera v domě, která zachytila podezřelého muže. Strážníci proto vyrazili do okolí a 38-letého chlapíka našli nedaleko. Boty měl pořád u sebe a ke krádeži se přiznal. Dobrá zpráva pro majitelky obuvi je, že žádná botička nebyla poškozená a dostali ji hned zpátky a zlodějíček ten odešel s několika tisícovou pokutou. No, může být rád, protože kdyby jsme byli ve středověku, tak přijde o ruku. Takhle z toho vyvázl ještě docela dobře. Každopádně David Guetta, Run Run River, to je hudební kombinace, která právě teď přebírá otěže rádia jich tak hezký poslech.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 28 minut po 11. hodině, přesně tolik ukazuje časomíra na rádiu jich v době, kdy playlist patří songu Freed from Desire. Co dalšího je v kurzu, to jsou hity Neříkej, co má se stát, Boom Clap nebo Funeral, a kromě nich taky zavítáme do jedné mateřské školky, která má nové vybavení za více než 2 miliony korun. Kde a za co se penízky utratili, to vám na jihu prozradím ještě před obědem.
1: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
6: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
7: Práce kolem aut vás baví? Tak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika, skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
8: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Srdeční společnost vám rádo dělá Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My vám hrajeme hity pro dobrou náladu a zároveň víme také o všem, co se děje v našem regionu. Tak třeba v Kostelci u Zlína mají děti v mateřské škole nově upravenou zahradu. Město do její rekonstrukce investovalo přes 2 miliony a práce se stihly od konce července do října. Staré vybavení nahradili nové herní prvky, přibyla třeba cesta pro odrážedla, moderní pískoviště a velká herní sestava, takže děti mají zase o něco víc možností, jak být venku v pohybu. Zároveň se myslelo i na klidnější část zahrady. Původní stromy zůstaly zachované, aby dál poskytovaly stín a přibyly k nim nové lavičky pro odpočinek. Školka jako taková má dvě třídy a kapacitu 56 dětí, takže nová zahrada bude sloužit opravdu naplno. Do Zlína a okolí zdravíme pomocí naší frekvence 98 celých a právě tam teď z jihu posíláme třeba Avril Lavigne.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Navštivte autosalon Citroën ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
5: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retropárty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
6: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
7: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zahoďte, co máte zrovna v ruce, zasedněte ke stolu a dejte si něco dobrého. Za chviličku totiž udeří pravé poledne a jak je naším dobrým zvykem, budeme na jihu servírovat i hudební pochoutky. Jako předkrm jsem vybral Milky Chance Stolen Dance. Na talíři nám přistane i Olivia Dean Man I Need. A český desert upekl Mara Ztracený. Tak se nezup, že jsem takovej vůl. Petr Indra byl i dnes v terénu, aby zjistil, co se děje nového. V jihomoravských zprávách rádia jich tak prozradí třeba to, že soud v Brně potrestal rodiče vězením v případu úmrtí novorozence.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
4: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
5: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
6: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
7: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
8: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
0: Před chviličkou odbylo pravé poledne. Z jihu přejeme dobrou chuť k obědu.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Řidiče v Kyjově čeká dopravní omezení v Jiráskově ulici a soud v Brně potrestal v případu úmrtí novorozence rodiče zatýrání vězením. Řidiči v Kyjově musí od pondělí 19. října počítat s dopravním omezením v Jiráskově ulici. Silničáři tam budou opravovat poškozenou část vozovky v blízkosti křižovatky s ulicí doktora Joklíka. Práce jsou naplánovány až do pátku 30. října. Řidiči by proto měli v místě sledovat dočasné dopravní značení. Krajský soud v Brně potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence z února roku 2024. Matce uložil zatýrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu. hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči a ani neregistrovali u dětského lékaře. Oběma obžalovaným hrozilo až 12 let vězení. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání. Obžalovaní mají podle rozsudku také zaplatit zhruba 250 000 korun jako nemajetkovou újmu 6 příbuzným dětem. Stíhání jsou na svobodě, žena je v současnosti opět těhotná.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Meteorologové žádné velké změny nevěští, platí, že na jižní a jihovýchodní Moravě očekáváme po zbytek dne oblačno, které má postupně ubývat k večeru. Teploměry v jihomoravském kraji naměří maximálně 19, ve Zlínském 16 stupňů Celzia a v tuto chvíli je to s teplotami následovně, 9 měří Radějov a Slavkov u Brna, 10 hlásí Břeclav a taky Ladná.
3: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách na D2 na 46,5 kilometru ve směru do Bratislavy stojí porouchaný nákladák, tak tam dejte pozor a nohu z plynu. Každopádně by to měla být jediná nová komplikace, kterou na našich silnicích máme, takže zase taková hrůza to aktuálně není. Díky, že posloucháte Rádio Jih i na svých cestách a hlavně s námi dobře dojeďte.

0: Silky Shands, Stolen Dance, přesně taková hudební kombinace nás na jihu provází na startu středečního odpoledne. Jestli ještě hledáte plán na to sobotní odpoledne, tak v Drnovicích se chystá další ročník jablkobraní. Od 1:30 odpoledne bude připravený program pro děti i dospělé. Vystoupí skupina Holky, chybět nebude kaskadérská motoshow, pěvecké vystoupení dětí, mažoretky ani velká zábavná zóna. A protože je to jablkobraní, bude se soutěžit o nejlepší štrůdl, letos navíc s pokusem o zápis do České knihy rekordů. K tomu samozřejmě kalvádos, regionální dobroty, domácí zabíjačka a spousta dalšího jídla nebo pití. Takže v sobotu od 13.30 v Drnovicích pohodové odpoledne pro celou rodinu. A co nás čeká dál na rádiu Jih, to jsou hity pro dobrou náladu a kromě nich i Vinařovo okénko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Dostatek živin rostliny potřebují nejen v době růstu, aby nebyly po sezóně vyčerpané a úspěšně přezimovány.

0: je třeba o ně pečovat i na podzim. Právě teď musíme rostliny připravit na zimu, aby naše okrasné keře, réva, stromy, vytrvalé rostliny a trávník zdárně přežily. Musíme jim dodat přiměřenou výživu. Sklizené záhony je vhodné na podzim nejprve dezinfikovat dusíkatým vápnem a pak dohnojit. Na to jsou vhodná hnojiva bohatá na draslík. Rostlinná pletiva po něm zesilují, buněčné šťávy se zahušťují, takže rostliny snáze odolávají mrazům a trávníky obávané plísní sněžné. Po dodání hořčíku rostlinám se na podzim používá hořká sůl, jak v krystalické, tak i v tekuté formě. Po sklizni je třeba půdu prokypřit a doplnit vyčerpané živiny. K tomuto účelu jsou vhodná organická hnojiva, například koňský nebo kravský hnůj, slepičí hnůj, případně jejich kombinace a varianty ve formě granulátu s menším obsahem dusíku. Jsou snadno aplikovatelné a manipulace s nimi je velmi pohodlná. Hnojiva vytvoří v půdě potřebný humus a dodají nové živiny. Stačí pouze odměřené množství pohodit po záhonech, zapravit do půdy a zalít. Právě díky malému obsahu dusíku bych na podzim doporučil hlavně kravský hnůj v balení 10 kg, který navíc máme nyní v akci. Takto ošetřená půda je připravená na další zahrádkářskou sezónu. Podzimní hnojení má svá specifika, které je nutné respektovat. Například ovocné dřeviny, ale i révu vinou, je lepší hnojit superfosfátem a draselnými hnojivy již na podzim, protože jarní hnojení je méně účinné. Mezi nejvhodnější podzimní hnojivo patří kombinovaný celerit. Má málo dusíku, za to více draslíku, hořčíku i fosforu. Je výborný na podpůrné hnojení, stejně jako je skvělý na podzimní výsadbu stromů, keřů i révy. Určitě bych na podzim použil přírodní hnojivo, o kterém jsem tady už mnohokrát hovořil, a zrovna teď je na něj ten správný čas. Jde o alginit, vápenec, který ležel na dně dávných moří a vstřebal do sebe přírodní minerály, prvky i řasy. Alginit odkysluje půdu, má schopnost držet v sobě vláhu a jako organické hnojivo a zároveň i humus je za nabízenou cenu 519 Kč za 30-kilový pytel bezkonkurenční. A hlavně jde o naprosto čistý přírodní produkt použití v zahradě i vinici. Ve Vinařském domě v Dubňanech nabízíme celoročně veškeré minerální hnojiva za velmi dobré ceny, ať už zmíněný celerit, populární NPK, kravský hnoj ve více balení nebo již zmíněný alginit. A pokud máte naši věrnostní kartu, dostanete ještě slevu. Obecně platí, že co půda vydala na plodech a růstu, musíme ji zpět vrátit v hnojive. No a na závěr chci ještě pogratulovat všem vítězům naší soutěže a popřát jim příjemnou VIP degustaci v Salonu vín České republiky. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio.

0: část rádia Jich je domovem těch nejlepších hitů pro dobrou náladu a pecka Hollywood od Krištofu je toho doslova živým důkazem. Dáme další trojici interpretů, mezi nimi Maya, Michael Moore nebo George Ezra, a po nich příběh, který by nenapsal ani nejlepší filmový scénárista na světě. Týká se jednoho ze starostů, který ke svému postu přišel jako slepý k houslím. O kom je řeč a jak se věci mají, to se dozvíte, když zůstanete na frekvencích Rádia Jih.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. Tymeaturciak.art.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, brat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: playlistu Rádia Jich se jako v ráji vyhřívá George Ezra se svou peckou Paradise a my už teď míříme za docela úchvatným volebním příběhem. V Modré na Uherskohradišťsku se ani po letošních volbách vedení obce nemění. Miroslav Kovářík, který stojí v čele Modré už od roku 1990, znovu uspěl a čeká ho tak 10. volební období. Jeho starostovský příběh je přitom docela kuriózní. Do komunální politiky se před 36 lety dostal náhodou. Tehdy se mezi skauty losovalo, kdo půjde na kandidátku a pan Kovářík podle svých slov los prohrál. Tehdy v 26 letech se pak stal starostou a původně si vůbec neuměl představit, že by u toho zůstal déle než jedno volební období. No a vidíte, už potáhne 10. Za největší úspěch nepovažuje jenom známý skanzen nebo živou vodu, ale hlavně to, jak se v obci podařilo obnovit společenský život, tradice a práci místních spolků. A plány jsou v Modré i na další roky, rádi by například obnovili někdejší cisterciácký rybník, který u Modré existoval ještě před zhruba 100 lety. Tak budeme na jihu držet palce, aby se plány podařilo přetavit v realitu a k tomu na playlist pustíme Iné kafé.
1: Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Odpolední vysílání rádia jich nezastavuje, ba i po 13. bude pokračovat v těch nejvyšších obrátkách. Jak to vím? No protože koukám na playlist, odkud mi mává třeba 90-ková pecka Believe. Svou chvilku slávy nabídneme taky pro Miley Cyrus. A kdyby vám to pořád bylo málo, tak přijde taky tsunami od Divokýho Billa. Povolební týden je krušný pro našeho zpravodaje Petra Indru. Právě on tentokrát vyrazil do Brna středu, kde se už strany dohodly na nové koalici. Nejen oni, tak budou čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
5: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
4: Vypněte obrazovku.
6: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantweek.cz. Poznává.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket. Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Tati, kdy bude levnější benzín?
6: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
0: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: 13 hodin, 1 minuta a 13 vteřin, takový je přesný čas na Rádiu Jih.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Nemocnice Kyjov otevřela novou logopedickou ambulanci a v Brně středu se strany dohodly na nové koalici. Starostou má být Filip Chvátal. Nemocnice Kyjov rozšiřuje své služby o novou ambulanci klinické logopedie. Ta už přijímá nové pacienty, a to všech věkových kategorií, od malých dětí až po seniory. Pomoc tady najdou například rodiče dětí, které mají problémy s výslovností, koktáním nebo se u nich řeč vyvíjí pomaleji. Odborníci se ale věnují také dospělým, kteří mají potíže s mluvením, třeba po mozkové mrtvici, úrazu hlavy nebo onkologickém onemocnění. Ambulance pomáhá i lidem s poruchami hlasu. Dobrou zprávou je, že veškerou péči hradí zdravotní pojištění, takže pacienti za vyšetření ani následnou léčbu neplatí. Na radnici Brna středu se po volbách rýsuje nové vedení. Vítězní lidovci se stance dohodli na spolupráci se Zelenými a Žít Brno, ODS TOP 09 a také Piráty a Fakt Brno tu. Nová koalice bude mít výraznou převahu, konkrétně 37 z 45 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr lidovců Filip Chvátal. Ten po 8 letech vystřídá Vojtěcha Mencla z ODS. Ten ale se svou stranou zůstane součástí nové koalice. Hnutí ANO a SPD naopak zamíří do opozice. Strany teď ještě dolaďují společný program a rozdělení funkcí na radnici. Koaliční smlouvu by mohli podepsat už příští týden.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Lidské rosničky v tom mají jasno, podle nich na jižní a jihovýchodní Moravě očekáváme po zbytek dne oblačno, které má postupně ubývat. Teploměry v Jihomoravském kraji naměří maximálně 19, ve Zlínském 16 stupňů Celsia, a co nám jejich rtutě ukazují právě v tuhle chvíli, strážnice měří 10, 12 je v Kyjově, 13 v Němčičkách a 14 ve Šlapanicích.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
8: Rádio Jih, doprava.
7: Zdravíme všechny řidiče a řidičky, komplikace jsou hlášeny na dálnici D1. Tady na 205. kilometru směrem od Vyškova na Brno došlo k nehodě osobního auta. Na místě zasahují záchranáři a policie, provoz je kvůli tomu částečně omezen a kolona už má skoro kilometr. A další komplikace, ta je hlášena z Otrokovic. V Otrokovicích v objízdné ulici bourali dva osobáky, počítejte i tady s lehkým omezením. Šťastnou cestu, ať už máte při středě namířeno kamkoliv, přeje Rádio Jih.
8: Hraje
10: hrajeme hity pro dobrou náladu.
8: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: kterých úřadů je Miley Cyrus, za moment už třeba Justin Timberlake nebo Harry Styles a taky... Taky situace s Hodonínským parkem Sadová, která v těchto dnech hodně, jakože fakt hodně rezonuje mezi lidmi. Ať už z očí do očí, nebo na sociálních sítích. O co jde a jak se k situaci město postavilo, o tom si na jihu povíme už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Get your sexy on.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Kvíkových hitovka As It Was v překladu Jak to bylo. A přesně tohle, tedy jak to bylo s hodonínským parkem Sadova, teď řeší policisté. Mezi lidmi i na sociálních sítích se hodně diskutuje o poškozených lavičkách v nově opraveném parku. A přitom od jeho otevření neuplynuly ani 2 týdny. Někdo už stihl nové lavičky pokreslit a poškodit, což mrzí o to víc, když do obnovy parku šlo hodně práce, času i peněz. Park je ale pod dohledem kamerového systému a záznamy radnice předala policii České republiky k dalšímu šetření, takže viníka se snad podaří brzo potrestat. Město zároveň ale připomíná, že podobná místa vznikají pro všechny a apeluje na nás, na lidi, aby jsme se k ním chovali ohleduplně a pomáhali je udržet čisté a v dobrém stavu. A právě proto všem slušným lidem posílám z rádia jich divokýho byla tsunami.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve vysílání rádia jich se promenáduje taky Ed Sheeran. A co tak budeme dělat o víkendu? Jestli přemýšlíte, kam v neděli vyrazit s rodinou, tak v Brně se nabízí program, který může být zábavný, ale zároveň dost užitečný. V neděli 18. října se ve Vida centru v Brně uskuteční akce Ruku na srdce se záchranáři z Jihomoravského kraje. Dospělí i děti si tam budou moct vyzkoušet masáž srdce na figurínách a letos se víc zaměří i na resuscitaci dětí. K vidění budou i ukázky práce záchranářů, klasická sanitka společně s velkokapacitním vozem a návštěvníci se podívají dovnitř na jejich vybavení. Myslelo se při plánování této akce i na nejmenší, ti si budou moct ošetřit plyšové pejsky anebo se symbolicky projet v plyšové sanitce. Takže pokud chcete spojit rodinný výlet s něčím, co se může jednou opravdu člověku hodit, nedělní Vida centrum je docela dobrý tip. A samozřejmě dobře uděláte taky, když zůstanete na frekvencích rádia jich, kde nás už za chviličku čeká slovo pospátku s kým jiným než s Vlastou Macíkem.
1: Práce kolem aut vás baví? Tak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika, skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
3: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačka, zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: se začátek milénia, když světlo světa poznala tahle ta hitovka s názvem Turn the Tide. Já už ji ale musím tak trošku odsunout, protože tady mám blahoslavného, ctěného velekolegu Vlasťu Macíka. Ahoj, Vlasťo.
1: Ale no tak.
0: Řekl jsem něco špatně.
1: Ne, tak jako, já už se ani nepamatuju, co jsi říkal, ale každopádně nazdar, Vojto, zdravím tebe. Samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Já jsem myslel, že řekneš, že se nasune, protože já jsem se před malou chvilkou díval na počasí, které budu hlásit zítra, že jo? A teď tam někdo napsal, že se od západu, nebo od severu, to je úplně jedno, nasune velká oblačnost. Jak nasune? Co no to je?
0: Jako přemístí se tam, když něco posouváš, no tak se nasune do daného bodu.
1: No a oni někdo posouvá?
0: No ona se nasune.
1: Tak ona spíš přijde, ne? To je lepší.
0: Jak může nemá oblačnost nožičky přijít?
1: Hele, tak pojďme, prosím tě. Takže dvě slova pospátku.
0: Dobře. Dořešíme to jindy.
1: Ano. Tady je to takové zvláštní, jo? Takže Isačop.
0: Počasí.
1: Ano. A to jsem chtěl právě o tom mluvit, že ať jsem včera čtyřikrát za ten den mluvil o tom, že bude krásně takhle, tak jsem si přesto vzal deštník, protože fakt nekecám. Ve Zlíně byla zima, zataženo, rozumíš, tam lidi vytahovali
0: prosím
1: rukavice.
0: Vás, můžete nám někdo ze Zlína a okolí napsat, jestli je to pravda, jestli si ze mě nedělá srandu
1: no teď,
0: náhodou.
1: Já ti to příště vyfotím.
0: No tak jo.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: a dáme něco rychlejšího. Milky, Just the Way You Are. Silnice na Valtice v Břeclavi je opět průjezdná v obou směrech. Také o tom budou další humorářské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. My vám přejeme krásné středeční odpoledne.
1: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás!
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju!
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr.
10: Rozšíříme.
12: Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
12: Váš názor? Váš názor?
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Ano. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
15: Značkové slevy v Kaufland, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: Dětská, hezké středeční odpoledne. Blíží se nám 14. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Silnice na Valtice v Břeclavi je opět průjezdná po obou směrech a u nádraží v Otrokovicích vznikne nové parkoviště, nabídne 660 míst. Řidiči Břeclavy už mohou bez omezení projíždět po silnici na Valtické. Oprava důležitého tahu směrem na Valtice skončila a ode dneška je komunikace znovu průjezdná v obou směrech. Původně měly práce skončit už v pondělí, termín se ale nepodařilo dodržet. Omezení se tak ještě včera dotkla i některých spojů městské hromadné dopravy. Břeclavská radnice uvedla, že jí stavební firma Světelsky o zpoždění předem neinformovala a město tak nemohlo včas upozornit řidiče ani cestující. Otrokovice rozšiřují možnosti parkování v blízkosti vlakového nádraží. V ulici Lucie Jaburkové vznikne nové parkoviště s 660 místy, z toho 47 bude pro osobní auta a 19 pro dodávky. Využívat ho budou moci nejen místní obyvatelé, ale také řidiči, kteří v Otrokovicích přesedají na vlak. Parkování bude placené, konkrétní ceny ale město zatím neurčilo. Zábory na parkovišti nebudou, zaplacení parkovného budou pomocí registračních značek kontrolovat strážníci. Stavba začne ještě v říjnu a potrvá do prosince. Město za nové parkoviště zaplatí přibližně 4 miliony a 800 tisíc korun.
5: Radio Jih, počasí.
0: 12 stupňů Celsia aktuálně měříte v Hodoníně a v Ostrožské Nové Vsi. V Šardicích máte 14 a v Zaječí je krásných 17 stupňů Celsia. Ve čtvrtek ráno bude ještě skoro jasno a v údolích často mlha nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Během dne přijde od východu částečně průsvitná, ale velká oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
5: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda. Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme všechny za volanty, pozor si dávejte v Brně na křižovatce ulic Úzká, Dornych, tady se srazilo osobní auto s motorkou, nehodu vyšetřuje policie, počítejte se silným provozem a s kolonou. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu a pozor, pokud máte doma oslavence, tedy toho, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny, tak rozhodně hned teď pošlete na číslo 606 703 889 pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí, to nám stačí, aby se nám to tam všechno vlezlo, na číslo 606 703 889. Tak ještě jednou, pouze jméno, příjmení a kde ten dnešní oslavenec bydlí, posíláte na 606 703 889.

0: Jich, Rádio Jižní Moravy, máme 14 hodin, skoro 10 minut a za chviličku už opravdu budeme blahopřát dnešním oslavencům. Dívám se, že to bude do Zlína, že to bude do Moravského Písku, do Loučky, do Osvětiman, do Bohuslavic, do Mutěnic, no prostě bude toho hodně, tak držte vlnu na jihu, dáme si další dva hity pro dobrou náladu a hned budeme blahopřát.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

slohy cifrujou na další slohy. V máji prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl.

Jana Žáčková z Loučky, Silva Koplíková ze Zlína, Martin Berka z Osvětiman, Lukáš Dufek z Bohuslavic, Matěj Valíček z Mutěnic a Tomáš Krejčířík ze Zlína. Tak všechno nej-

0: 14.10. máme mimo jiné Světový den standardů, Den desertů a druhou středu v říjnu si připomínáme také Den boje proti obezitě domácích mazlíčků. Dnes 14. října by slavil narozeniny legendární britský herec Sir Roger Moore, který se proslavil jako nezaměnitelný představitel Jamese Bonda. No a od něj si dáme moudro na každý den. V životě jsem měl obrovské štěstí a každému bych doporučil, aby šel za svým srdcem a našel své skutečné povolání. Život je mnohem příjemnější, když chodíte do práce rádi. No a myslím si, že jít za svým srdcem neplatí jenom o práci, ale všeobecně v našem životě. No a když máme ten den boje proti obezitě domácích mazlíčků, dáme si jeden vtípek na toto téma. Potkají se dva sousedé. Vaše kočka mi zabila pitbula. Ale prosím vás, to přece není možné. No to tady je. Zaskočila mu a on se udusil.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zpěvačka Alexia, její hitovka Ulalala z roku 1997 na rádiu Jí. Love me tonight. Tak a o čem budeme mluvit po další trojce hitů pro dobrou náladu? Podvodník na Břeclavsku se nechtěl své oběti vzdát, a to doslova. Muži dokonce začal sám od sebe přijímat hovory mobilní telefon. Jak se nakonec podařilo podvodníka prokouknout, to uslyšíte po další trojce hitů pro dobrou náladu tady na rádiu Jich a můžete se těšit na Vesnu, Imagine Dragons a nebo taky Offenbach.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Navštivte autosalon Citroën ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: V Bučovicích na Štánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
7: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel.lotrinsky.cz.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
10: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Zbláznili jste se?
15: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: to jsou Offenbach, my jsme Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, díky za to, že posloucháte také ve středu 14. října ve 14 hodin, skoro 42 minuty. Pořádně vytrvalého podvodníka řeší teď policisté na Břeclavsku. Neznámý muž se po telefonu vydával za pracovníka investiční společnosti a několik hodin přesvědčoval svou oběť, že jí přišly 100 000 korun. Jenže bylo prý potřeba vyřídit ještě nějaké platby. Oslovenému muži se to naštěstí nezdálo a tak pod záminkou tankování zajel do banky, kde zjistil, že mu žádné peníze na účet nedorazily. A teď to nejzajímavější. Podvodník měl zřejmě přístup k jeho mobilu. Telefon totiž sám přijímal další hovory, zesiloval hlasitost a zapínal reproduktor. Policisté proto varují, abyste si na pokyn neznámých lidí nikdy, ale opravdu nikdy neinstalovali aplikace, které podvodníkům umožní ovládat váš telefon na dálku. Co k tomu dodat? No, nebylo, jak když byly jenom telefonní budky, že jo?
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projíždíme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Radiových Miraj. Jejich Jahoda. 14.54.
1: Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
0: Tak a tohleto je muzika, kterou si zahrajeme po 15. hodině. Budou 24/7 Slave to the Music. Co se týká novějších věcí, Kygo, Save My Love. A co se týká československé muziky, mimo jiné Heleniné oči, jejich Naka. Bývalý starosta Boršic nemusí platit miliony za požár smuteční síně. Soud žalobu zamítl, tak také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
3: To nemyslíš vážně? 11:30?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
7: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno. Zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCAR.cz.
12: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
13: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
14: Pamatujete?
15: Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle.
16: Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
17: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
18: Tati, kdy bude levnější benzín?
19: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké středeční odpoledne, necelé 2 minuty a bude 15 hodin.
20: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
21: Bývalý starosta Boršic nemusí platit miliony za požár smuteční síně. Soud žalobu zamítl a v Brně Králové poli vyroste nový bytový komplex. Nabídne přes 260 bytů. Bývalý starosta Boršic na Uherskohradišťsku Roman Jílek nemusí obci platit 2 miliony 700 tisíc korun za požár smuteční síně. Rozhodl o tom okresní soud v Uherském Hradišti a rozsudek už je pravomocný. Smuteční síň v Boršicích vyhořela v červnu 2022 a škoda podle původního posudku dosáhla téměř 9 milionů korun. Obec po bývalém starostovi požadovala část peněz, protože podle ní mohl požáru zabránit, kdyby včas informoval hasiče o předchozím menším zahoření střechy. Soud ale dospěl k závěru, že Jílek žádnou povinnost neporušil, zpochybnil také původní výši škody a konstatoval, že skutečnou škodu už uhradil řemeslník, který požár způsobil. Obec nakonec stáhla odvolání a za prohraný soudní spor zaplatila téměř 200 tisíc korun. Bývalý starosta teď zvažuje další právní kroky. Brněnské Královopole čeká další bytová výstavba. Mezi Rajsigovou střední a Dělostřeleckou ulicí vznikne nový rezidenční komplex Sekoria s 262 byty. Soukromý investor tam plánuje postavit 4 budovy vysoké 7 až 12 pater. Součástí projektu bude také zelený vnitroblok pro odpočinek, komerční prostory a více než 320 parkovacích míst. Byty budou mít dispozice o jednopokojových až po 4-pokojové a jejich ceny začínají na 5 milionech. Stavba má odstartovat v polovině příštího roku a dokončení je naplánováno na rok 2029.
1: Počasí.
0: Pojďme umrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Hruškách měříte aktuálně krásných 17 stupňů Celsia, 14 na venkovním teploměru potom měříte ve Veselí nad Moravou, v Bílovicích u Uherského Hradiště a v Domaníně. Zítra ráno bude ještě skoro jasno a v údolích často mlha nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Během dne přijde od východu částečně průsvitná, ale velká oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
14: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
20: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat na silnice. V Brně v Merhautově ulici bourala 2 osobní auta, projíždíte s opatrností. A v Brně ještě zůstaneme. V Korejské ulici u Makovského náměstí se střetla 2 osobní auta, částečně blokují dopravu. Dejte tam pozor, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: aktuální čas. Díky za to, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to je zpěvačka Rihanna. Kradl v nemocnici, kavárně i na úřadech a za peníze svých obětí si pak platil třeba nákupy nebo jízdenky. Policisté dopadli muže ze Zlínska, který řádil hned ve třech krajích. Kolik toho má na svědomí, tak to uslyšíte na Rádiu Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu a postarají se o ně Kygo a taky slibované Heleniné oči s hitovkou Naka.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: daně. Na krádeže peněženek měl zřejmě spadeno 56-letý muž ze Zlínska. Po frekvencích rádia jich teď míříme všude tam, kde nás posloucháte, protože, no, uslyšíte to sami. Podle policie jich má na svědomí nejméně 8, a to napříč Moravou. Kradl třeba na Uherskohradisku, v brněnské nemocnici nebo na městském úřadě ve Slavkově u Brna. Využíval přitom hlavně nepozornosti lidí a volně přístupných kanceláří. Z ukradených platebních karet si pak platil třeba potraviny nebo jízdy hromadnou dopravou. Celková škoda se blíží 70 tisícům korunám a mohlo být ještě mnohem vyšší. Muž se totiž pokusil utratit nebo vybrat dalších více než 180 tisíc. Většina plateb mu ale neprošla. Policisté ho nakonec dopadli a protože už byl za podobné krádeže v minulosti trestaný, hrozí mu teď až 5 let za mřížemi. No, tak za mě osobně aspoň jedna taková polehčující okolnost, a to je ta, že si kupoval jízdenky a nejezdil na černo.
1: Plánujete nový plot? 3D v CZ. Slevy až 20.

0: Rádio I.
1: Ai...

0: Parná, Miraj, vzpomeneš si? 15 hodin 27 minut na frekvencích Rádia Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. A poslouchejte dál, protože o muzice budeme mluvit právě teďka. Slovenská kapela Horký Žeslíže je zpátky s novou deskou, fanoušci na ní čekali 5 let a teď ji muzikanti představují na koncertním turné a právě dnes večer zahrají také na Jižní Moravě, kde Kuka s celou jeho bandou můžete vidět a slyšet, tak to uslyšíte na frekvencích Rádia Jih. Po další trojce hitů pro dobrou náladu budou Criss Cross, Amsterdam, Beyoncé a nebo taky Sia.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
2: Práce kolem aut vás baví? Tak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
3: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
2: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
5: No nekecej.
7: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zběda na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.

0: Zpěvačka Sia, také Sean Paul na frekvencích rádia, jejich rádia Jižní Moravy. Za chvíli Činasky, nebo taky Alex Warren, ale pozor, fanoušci kapely Horký žeslí, že zbystřete, protože tato slovenská partička po 5 letech vydala nové album s názvem A čarovné slovíčko. Tohle to sice není z nové desky, ale mně se tahle ta písnička moc líbí. A já zprosta je prostě geniální text. A protože novou muziku je nejlepší slyšet naživo, tak vyrazila kapela na podzimní turné. Už dnes, tedy ve středu 14. října, zahraje od 7. večer v brněnském Sonu. Tak doufejme, že tam zahrají i tady tyhle ty jejich velké pecky. Pokud to dnes se nestíháte, máte ještě jednu šanci. Posledního října se Horký žeslí, že zastaví také v Boskovické Sokolovně. Mimochodem, nová deska nabízí 16 skladeb, na kterých kapela pracovala pěkně po staru, společně ve zkušebně. A na koncertech samozřejmě nebudou chybět ani její největší hity. Tak do Brna samozřejmě zdravíme. Pokud se chystáte na tenhle ten koncert, tak si ho užijte. Věřím tomu, že bude stát za to.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rádio Jižní Moravy, pomaličku jste se nám blíží 16. hodina, tak co si zahrajeme po 16. Novinková bude Rose, New Trick. Co se týká československé muziky, tak budou Krištof, Život je krásný. A z 90. si dáme třeba Lunu a jí Bailando. Já jsem Vlastně Macík, už za chvíli kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že u nádraží v Otrokovicích vznikne nové parkoviště a nabídne 66 parkovacích míst. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
2: Ale tohle vypadá dobře.
1: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
2: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
1: Vypněte obrazovku.
3: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
1: Rezervace na restaurantvík.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket. Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Silnice na Valtice v Břeclavě je opět průjezdná po obou směrech a u nádraží po Trokovicích vznikne nové parkoviště, nabídne 660 míst. Řidiči v Břeclavě už mohou bez omezení projíždět po silnici na Valtické. Oprava důležitého tahu směrem na Valtice skončila a ode dneška je komunikace znovu průjezdná v obou směrech. Původně měly práce skončit už v pondělí, termín se ale nepodařilo dodržet. Omezení se tak ještě včera dotkla i některých spojů městské hromadné dopravy. Břeclavská radnice uvedla, že jí stavební firma Světelsky o zpoždění předem neinformovala a město tak nemohlo včas upozornit řidiče ani cestující. Otrokovice rozšiřují možnosti parkování v blízkosti vlakového nádraží. V ulici je Jaburkové vznikne nové parkoviště s 660 místy, z toho 47 bude pro osobní auta a 19 pro dodávky. Využívat ho budou moci nejen místní obyvatelé, ale také řidiči, kteří v Otrokovicích přesedají na vlak. Parkování bude placené, konkrétní ceny ale město zatím neurčilo. Zábory na parkovišti nebudou, zaplacení parkovného budou pomocí registračních značek kontrolovat strážníci. Stavba začne ještě v říjnu a potrvá do prosince. Město za nové parkoviště zaplatí přibližně 4 miliony a 800 tisíc korun.
5: Rádio Jih, počasí.
4: Krásných 17 stupňů Celsia aktuálně měříte v Kyjově, ve Bzenci a v Lanžhotě, ve Vlčnově je potom na venkovních teploměrech 13. Ve čtvrtek ráno bude ještě skoro jasno a v údolích často mlha nebo i nízká oblačnost, která se dopoledne rozpustí. Během dne přijde od východu částečně průsvitná, ale velká oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17, ve Zlínském kraji 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
5: Rádio Jih, doprava.
4: A pojďme se podívat také na silnice v Brně, v Bohunicích, v Jihlavské ulici ve směru od Vídeňské došlo ke střetu dvou osobáků. Počítejte s kratším zdržením. Ať už jedete kamkoliv, tak vám z Rádia Jih přejeme šťastnou cestu a buďte v dosahu našich frekvencí. Posíláme vám Lunu a taky zpěvačku Rose.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byla Rose. Máme 16 hodin 9 minut a co nás čeká po další dvojce hitů pro dobrou náladu, kterou si odpracují Pussycat Dolls a Sombre. Předjížděli přes plnou čáru, navíc v místech, kde pořádně nevěděli, jestli proti nim něco nejede. Policisté na Kyjovsku zachytili dva pořádně riskantní manévry. Oba řidiče už mají a teď jim hrozí postih. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po zmiňovaných dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin, 16 minut, to je aktuální čas a na silnici mezi Kyjovem a okolními obcemi někteří řidiči pořádně riskují. Jihomoravští policisté v uplynulých dnech zachytili na silnici číslo 54 hned dva nebezpečné případy předjíždění. Oba řidiči přejeli plnou čáru a pustili se do předjíždění před zatáčkou nebo kopcem, kde nemohli pořádně vidět protijedoucí auta. Jenže netušili, že jejich počínání natáčí kamera v nenápadném policejním voze. Hlídka oba řidiče zastavila a jejich přestupky teď bude řešit úřad. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Policisté ale připomínají, že na jihomoravských silnicích letos vyhaslo už 49 životů a kvůli několika ušetřeným sekundám opravdu nemá smysl riskovat ten svůj

0: našich Radéží Moravy 2 minuty před 4:30. Otázka na vás. Patří vaše příjmení mezi ta nejčastější na jihu Moravy? Zajímavá mapa ukázala, která příjmení vedou v jednotlivých oblastech jižní Moravy a některá vás možná překvapí. Budeme o nich mluvit za chvíli na rádiu jich, tak rozhodně držte vlnu. Mezitím samozřejmě trojka hitů pro dobrou náladu. Jay-Z, Alicia Keys, Olivia Rodrigo a taky Savage Garden.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Navštivte autosalon Citroën ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Zlato, co máš dneska v plánu?
13: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.

0: Hovorku, zase zpátky na Jižní Moravu. Díky za to, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 16 hodin 43 minut a schválně, jaké je podle vás nejčastější příjmení na Jižní Moravě? A patří mezi ně i to vaše? Zajímavou mapu zveřejnil instagramový profil Zeměpis 2.0 a ukazuje, jaká příjmení vedou v jednotlivých oblastech našeho kraje. A třeba na Hodonínsku je to docela pestré. Přímo na Hodonínsku kralují Koneční, na Kyjovsku zase Svobodové a kolem Veselí nad Moravou Maňákové. Na Břeclavsku vedou Osičkové, v Hustopečích Koupkové a třeba na Boskovicku Sedláčkovi. No a zajímavé je, že příjmení Svoboda, Svobodová se objevuje jako nejčastější hned v několika částech Jižní Moravy. Tak ať už to nejznámější nebo velmi známé příjmení máte nebo nemáte, tak přesto přejeme z rádia jejich hezké středeční odpoledne.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názoru a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách. Trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: tak co nás čeká za muziku po 17. bude třeba Miley Cyrus, její Wrecking Ball. Co se týká československé muziky, Pokáč, Ignor. A co se týká těch novějších věcí, tak bude BB Rexha, Sad Girls. Kolega Petr Indra je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami. V nich mimo jiné uslyšíte také informaci o tom, že v Brně Králově Poli vyroste nový bytový komplex a nabídne přes 260 bytů. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a stále vám přejeme krásné odpoledne.
1: Mastra Kovomatskyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: My děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Ne? Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Tati, kdy bude levnější benzín?
12: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezký podvečer, bylo 17 hodin.
13: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
14: Bývalý starosta Boršic nemusí platit miliony za požár smuteční síně. Soud žalobu zamítl a v Brně Králově Poli vyroste nový bytový komplex. Nabídne přes 260 bytů. Bývalý starosta Boršic na Uherskohradišťsku Roman Jílek nemusí obci platit 2 miliony 700 tisíc korun za požár smuteční síně. Rozhodl o tom okresní soud v Uherském Hradišti a rozsudek už je pravomocný. Smuteční síň v Boršicích vyhořela v červnu 2022 a škoda podle původního posudku dosáhla téměř 9 milionů korun. Obec po bývalém starostovi požadovala část peněz, protože podle ní mohl požáru zabránit, kdyby včas informoval hasiče o předchozím menším zahoření střechy. Soud ale dospěl k závěru, že Jílek žádnou povinnost neporušil, zpochybnil také původní výši škody a konstatoval, že skutečnou škodu už uhradil řemeslník, který požár způsobil. Obec nakonec stáhla odvolání a za prohraný soudní spor zaplatila téměř 200 tisíc korun. Bývalý starosta teď zvažuje další právní kroky. Brněnské Královopole čeká další bytová výstavba. Mezi Rajsigovou střední a Dělostřeleckou ulicí vznikne nový rezidenční komplex Sekoria s 262 byty. Soukromý investor tam plánuje postavit 4 budovy vysoké 7 až 12 pater. Součástí projektu bude také zelený vnitroblok pro odpočinek, komerční prostory a více než 320 parkovacích míst. Byty budou mít dispozice o jednopokojových až po 4-pokojové a jejich ceny začínají na 5 milionech. Stavba má odstartovat v polovině příštího roku a dokončení je naplánováno na rok 2029.
15: Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 18 stupňů Celsia měříte aktuálně ve Velkých Bílovicích, 17 v Terezíně, v Uherském Hradišti a v Kunovicích potom máte 14 stupňů Celsia. Zítra ráno bude ještě skoro jasno a v údolích často mlha nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Během dne přijde od východu částečně průsvitná, ale velká oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 12 až 15.
16: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat ještě na silnice. V Brně v Bělohorské ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme 3 minuty po 17. hodině, vy posloucháte Rádio Jih. My jsme za to moc a moc rádi, děkujeme. A my vám teďka posíláme Eto.

0: jsem Vlastia Macík a v tuhletu chvíli opravdu jsme odstartovali tu poslední čtvrtou společnou hodinku, kterou budeme trávit společně. Tak doufám, že se máte výborně. Mají 4 nohy, váží celkem dost kilo a ve Zlínském kraji pomáhají dohlížet na pořádek. Řeč je o policejních koních, kteří už přes 30 let vyrážejí do služby se svými kolegy. Kolik jich dnes zlínská policie má a kde odpočívají, když zrovna neslouží, tak to uslyšíte na rádiu Jich po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu. Teď přichází Tereza Mašková, Marek Lambora a jejich příběh.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní.

0: frekvencích Rádia Jižní Moravy. Teď míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM a taky 98 FM, tedy na Zlínsko. Ve Zlínském kraji už 33 let pomáhají policistům dohlížet na pořádek také jejich čtyřnozí parťáci. Řeč je samozřejmě o policejních koních. Když jízdní oddíl začínal, měl 4 koně a dnes už jich je 9 a stará se o ně 6 policistů. Každý z koní váží kolem 650 kilo a se svými jezdci vyráží třeba do ulic, chatových oblastí nebo na fotbalové zápasy. A kde tihle policejní pomocníci bydlí, svůj domov mají v zemském Hřebčinci v Tlumačově, kde také trénují a odpočívají. Mimochodem, zlínští policisté se svými koňmi slaví úspěchy i na celostátních soutěžích. V posledních 3 letech si odvezli hned 2 mistrovské tituly. Tak velká gratulace, my zdravíme na Zlínsko a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava.

0: Po dalších třech hitech pro dobrou náladu vyrazíme do Norska k mým oblíbeným fjordům. Nicméně to, o čem bude řeč na rádiu Jich, byste tam zažít určitě nechtěli. Držte vlnu a dozvíte se víc. Mezitím vám pošleme Pokáče, Eda Sheerana a taky slibovanou BB Rexu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
9: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Resident Evil, to je dnešní první filmová pozvánka do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Tak si dejte rádio jich hlasitěji a vybírejte, co s načatým večerem. Na už zmiňovaný film Resident Evil zajděte dnes v 8 večer do kina Svět v Hodoníně nebo ve 20.30 do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Kdo si pospíší, může se už v 6 hodin potkat s režisérkou, dokumentaristkou a redaktorkou České televize Leou Surovcovou, která zavítá dnes v 18 hodin do kina v Hustopečích. Na českou experimentální komedii Zpráva pro Minervu 2 zajděte v 19 hodin do kina Panorama v Kyjově a do kina v Napajedlích můžete zajít v rámci projektu Tady Vary na film Fjord. Mladá rumunsko-norská rodina se usadí v odlehlé vesnici u norských fjordů, kde začíná nový život. Vřelé přijetí novými sousedy však naruší nečekané obvinění a rozvrátí její poklidný život. Rozbíhá se vyšetřování a soudní proces, které proti sobě staví tradiční rodinné hodnoty a přísná pravidla norské organizace na ochranu dětí. Strhující morální drama o střetu kultur, rodičovské lásce a právo rozhodovat o osudu vlastních dětí získalo Zlatou palmu na festivalu v Cannes. Na film Fjord zajděte dnes v 7 večer do kina v Napajedlích nebo ve 20.30 do brněnské Lucerny. Dobře se bavte a užijte si večer. Vlastě Macík se loučí, těším se na vás zase zítra ve dvě tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
1: To nemyslíš vážně? 11:30?
2: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
3: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCAR.cz.
9: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
10: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Silnice na Valtice v Břeclavě je opět průjezdná po obou směrech a u nádraží po Trokovicích vznikne nové parkoviště, nabídne 660 míst. Řidiči v Břeclavě už mohou bez omezení projíždět po silnici na Valtické. Oprava důležitého tahu směrem na Valtice skončila a ode dneška je komunikace znovu průjezdná v obou směrech. Původně měly práce skončit už v pondělí, termín se ale nepodařilo dodržet. Omezení se tak ještě včera dotkla i některých spojů městské hromadné dopravy. Břeclavská radnice uvedla, že jí stavební firma Světelsky o zpoždění předem neinformovala a město tak nemohlo včas upozornit řidiče ani cestující. Otrokovice rozšiřují možnosti parkování v blízkosti vlakového nádraží. V ulici Jaburkové vznikne nové parkoviště s 660 místy, z toho 47 bude pro osobní auta a 19 pro dodávky. Využívat ho budou moci nejen místní obyvatelé, ale také řidiči, kteří v Otrokovicích přesedají na vlak. Parkování bude placené, konkrétní ceny ale město zatím neurčilo. Zábory na parkovišti nebudou, zaplacení parkovného budou pomocí registračních značek kontrolovat strážníci. Stavba začne ještě v říjnu a potrvá do prosince. Město za nové parkoviště zaplatí přibližně 4 miliony a 800 tisíc korun.
14: Rádio Jih.
16: počasí.
15: Dnes večera v noci oblačno až polojasno, noční teplota klesne na 3 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno se 14 až 17 stupni Celsia. Na jihu Moravy o stupeň méně naměříme ve Zlínském kraji.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání 7.10.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: 15. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Přelom týdne trávíte na jihu, no a já mám pro vás v tuto chvilku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, postupně polojasno a teploty jen od 2 do 6 stupňů. Pozor na přízemní mrazíky. Ve čtvrtek pak nejprve polojasno, později oblačno a teploty od 14 do 17 stupňů.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pohodový středeční večer s datem 14.10. vám si ho přeje Josef Pouda. No a já dnes přidám další krojovanou pozvánku, která se bude týkat poštorenských hodů. Více k další moravské události si povíme za moment. Tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty si hem a s hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a já při středě přidám jednu krojovanou říjnovou pozvánku, která se týká letošních poštorenských hodů. Ty v letošním roce proběhnou tento víkend od 17. do 19. října, s tím, že už 17. října proběhne ruční stavění máje na Rovnici. V neděli 18. pak nebude chybět mše svatá, slavnostní průvod pro letošní stárky, krojová zábava i večerní hodová zábava. Pondělí 19. pak začne i v tomto případě mší, proběhne dopolední obchůzka a volba mužáckých stárků, průvod pro zvolené stárky, odpolední zábava i večerní zábava v kulturáku. Takže poštorenské hody letos už od 17. do 19. října. Do poštorné pozdrav, no a tohle jsou středeční novinky z naší Moravy. No a my vám ze studia jeho přejeme parádní podzimní večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční 14. říjnový večer trávíte si hem, 10. měsíc roku běží a před námi je finále letošní jubilejní plavební sezony na Brněnské přehradě. Tématu se budeme věnovat za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCAR.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Rádio Jih.

0: Středeční večer Rádio Jih, no a vypadá to, že se podzim začne definitivně hlásit o slovo. No a svůj termín má i finále letos jubilejní 80. plavební sezony na Brněnské přehradě, tedy na Priglu. Pravidelná přeprava na Brněnské přehradě probíhá na trase Bystrc, Rokle, Hrad Veveří, Veverská Bytýška a zpět. Jízdenky je možné zakoupit v přístavišti Bystrc, případně na palubě lodi. K dispozici jsou i takzvané pojízdné vstupenky, které kombinují plavbu lodí a návštěvu zoo Brno. Trojvstupenka pak zahrnuje plavbu lodí a vstupné na hrady Veveří a Špilberk. Lodi v letošním roce naposled vyjedou posledního, tedy 31. října, a to za každého počasí. Tak se tam ještě vypravte a užijte si to, výhledy jsou tam parádní. Při středě už ale k podzimní pohodě vám všem další songy. Jste si hem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Další říjnový středeční večer startujete si hem. Týden se láme, podzim běží, no a kalendářně patří dnešek všem Agátám. No a zítřek, tedy čtvrtek, bude patřit Terezám a v pátek Havel oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu jedeme dál a 14. říjnovou noc vám všem vyladíme nejlepšími hity pro super náladu a dalšími tipy, jak užít podzim na Moravě. Parádní středeční finále vám z Hodonína přeje Josef Bouda. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nízká střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
5: Váš názor?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Přelom týdne trávíte na jihu, no a já mám pro vás v tuto chvilku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, postupně polojasno a teploty jen od 2 do 6 stupňů. Pozor na přízemní mrazíky. Ve čtvrtek pak nejprve polojasno, později oblačno a teploty od 14 do 17 stupňů.

0: 14. říjnový večer na jihu a my se celé středeční finále věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní 10. měsíc letošního roku. A já dnes nabídnu ještě jednu pozvánku, a to přímo z Vátického podzemí, které zve na letošní oslavu Halloweenu. Podrobnosti k této tradiční události nabídnu za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Přelom týdne trávíte na jihu, no a já vás, tak jak jsem slíbil, nechám chvilku bát, protože vás pozvu dnes přímo na Halloween, kterým už 24. října bude žít baltické podzemí. No a vy se v tyto dny budete moct bát skoro kilometr. Čekat na vás budou navíc chutné speciality a dobrá vína. To vše za doprovodu cymbálové muziky k tanci i poslechu. Tedy tradiční Halloween ve baltickém podzemí už 24. října. Teď už každopádně bez strachu, pojďme do dalších songů jihu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo 14. jinak středeční večer trávíte si hem. A já vás dnes pozvu i na Valtický kotlík, tedy na soutěž ve vaření kotlíkových pokrmů. Ve Valticích zůstáváme, pozvánku nabídnu za moment a vy buďte s náma. Pohodový středeční večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu vám i dnes přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu.

0: Moravo, další říjnová středa je ve svém finále. Vy jste si hem, no a platí, že 17.10., tedy tuto sobotu od 8 hodiny ranní, proběhne další ročník akce Valtický kotlík. Na náměstí Svobody ve Valticích vás bude čekat soutěž ve vaření kotlíkových pokrmů, dále volba nejlepšího kotlíku a samozřejmě doprovodný program. Tedy letošní Valtický kotlík, festival kotlíkových dobrot, už tuto sobotu 17. října. Při středě už podzimní pohodičce, další songy na zahřátí, vy jste si hem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: počasí.
1: S Tesihem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, postupně polojasno a teploty jen od 2 do 6 stupňů. Pozor na přízemní mrazíky. Ve čtvrtek pak nejprve polojasno, později oblačno a teploty od 14 do 17 stupňů. Takový bude čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes v noci zdraví Josef Bouda.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM. Let's go.

Moravu, je tu středeční 22. hodina, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno, postupně polojasno a teploty jen od 2 do 6 stupňů. Pozor na přízemní mrazíky. Ve čtvrtek pak nejprve polojasno, později oblačno a teploty od 14 do 17 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

Rádio Jih, 14. říjnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, postupně polojasno a teploty jen od 2 do 6 stupňů. Pozor na přízemní mrazíky. Ve čtvrtek pak nejprve polojasno, později oblačno a teploty od 14 do 17 stupňů. Každopádně i dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

počasí. Moravo, je tu středeční půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 15.10. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno, postupně polojasno a teploty jen od 2 do 6 stupňů. Pozor tedy na přízemní mrazíky. Ve čtvrtek pak nejprve polojasno, později oblačno a teploty od 14 do 17 stupňů. Každopádně vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a parádní čtvrteční den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.